šlechta jezdí pomalu a vzrstí. Z Uber plyn naše koně mají zlatý podkovy. Na noze mám rybuky, tancuju si furt. Když rapuju, chodí holky mi na kurt. Moje ego je na nebi jako vůz. Zničí všechny.

0: Naše konie mají zlatý podkovy.
1: Vezu s sebou hlupou minč, říká, ať uberu plyn. Říkám, baby, to je pomalu, tak jsem se narodil. Jedem daleko, 888 mil, sjíždě Alpy světý na lyžích. Mluvíš příliš moc, měl bys trochu ubrat plyn. Já bych chrábal to z dola, ale ty jsi něčí syn. Já umím bullet time, ty vyráváš bulletin. Sergej B, znáš mě z ulice, ale taky skin. Mám Glock jako seska, koupil jsem mu skin. Teď je světle maskáčový, připraven na trestný čin. Jedu tvrdě jako tupec, ale smooth jak Einstein. Nemají mě nikdy dost, jako bych byl kokain.

Yo. Můžeš mě vidět na každém přechodu. Stahuju walkinka vzadu i vepředu. Moc dobře vím, jakou pozornost vzbuzuju. Konečně jsem ve středu, jsem hrdina. Všem je fuk, jak mám velkýho šulina. Mám Lexus,

0: každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
1: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
0: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
1: Více na www.hormann.cz.
0: Herman. Jistota na celý život.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Express FM.

0: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkab Sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
8: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hermann.cz.
6: Hermann. Jistota na celý život.
9: Trenirkarna.cz.
10: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
11: Express. Music first. Express.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy, too comfortable to take off.
5: Hudba na prvním místě.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Petřínská lanovka se právě teď po dvouleté rekonstrukci vrátila do provozu. Nové vozy vyjeli z újezdu a Třína. Poté budou jezdit zhruba v 10-minutových intervalech až do 10:45 večer. Podpora republikánského prezidenta Donalda Trumpa u Američanů klesla na 32%, nejnižší úroveň v jeho politické kariéře. Ukázal to nejnovější průzkum veřejného mínění. Jedním z důvodů je nespokojenost i v řadách republikánů s Trumpovým přístupem k problematice životních nákladů, které zvyšuje i jeho nepopulární válka s Íránem. Čeští volejbalisté podruhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1-3 na sety. Svěřenci Jiřího Nováka tak v kontinentální šampionátu nenavázali na loňské překvapivé čtvrté místo z mistrovství světa. Loučí se s bilancí 3 výher a 3 porážek. Dnes bude nadále chladno a také čekají na východě lidi přehánky. Bude tady převážně oblačno, oblačnost začne odpoledne a večer ubývat místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, pěkné úterní ráno s datem 22. září. Dary nám krásný sváteční den, Vašku, tobě krásné vysílání.
1: I tobě, Barbaro.
4: Aha, děkuji.
1: I tobě.
4: Děkuji.
1: Počkej, Barbaro, není to takový drsný?
3: No tak se jmenuju.
1: Já vím, ale tak dobře, i tobě, babu.
3: Nedá se nic dělat, no. Takhle mě máma pojmenovala, takže musím s tím teď nějak žít, s tím jménem.
1: A už, ale zvládáš to poměrně slušně.
3: Jo,
1: jako v pohodě.
3: Už jsem si zvykla, no. Jako po těch letech už tak nějak jako vím, jak s tím nakládat. Každopádně, mám pro tebe informace o mém životě. Byla jsem včera v kině.
1: Ano.
3: A začali jsme koukat na tu Widows Bay.
1: Ano.
3: Takže ti za malou chvilku tobě i posluchačům řeknu své pocity.
1: Dobře. Zajímají mě tvoje pocity.
3: Zajímá tě to?
1: Ano, určitě.
3: Fakt, nebo to tak jenom říkáš?
1: Určitě.
0: Express Ráno.
2: Express FM.

0: Charlie XCX a Wink Wink, 7 hodin a 7 minut. Babu, tak čím začneme? Kinem?
1: Klidně kinem. Tím jsme začali taky včera.
0: Ty jsi včera vlastně říkala, že půjdeš na vyžehlenou Nicole Kidman.
1: S vyžehlenou Sandrou Bullock.
0: A jak to dopadlo?
1: Magická posedlost 2 je pěkná blbost. Ale fakt pěkná, musím říct. Líbilo se
0: jako
1: mi to.
0: Že je to milý.
1: Je to úplně stejný jako ta magická posedlost 1. V té dvojce je samozřejmě spousta skvělých odkazů na tu jedničku, takže máš tam takový ty momenty. Ještě jak jsem to měla docela čerstvě nakoukaný, tak jsem si říkala, to tam jako tohle nebude. A potom tam ještě všechno stihnou udělat takový jako odkazy na ten první film, takže s tím jsi spokojený. To se mi líbilo hodně. Musím říct, že jsou tam vyžehlený úplně všichni. Ale jsou vyžehlený takový, musím říct, že jsou tam jako i opravdu close-upy, jak na Nicole, tak na Sandru, ale holky se nechaly udělat všechny operace včas a normálně se jim i lehce jako hýbe čelo. Takže jsou tam i nějak, jsou tam i emoce dokonce.
0: Aha, což je zásadní jako
1: ano,
0: věc pro herečku.
1: Ano, mají to tak jako akorát, že
0: to není ten medvěd, jenom na který nevíš vlastně,
1: nejsou to jenom ty posmrtlý masky, takový ty jako sestro, musíme zachránit toho a toho, jo.
0: Auto ještě slintaj, tak protože už nezavře pořádně
1: takže
0: to pusu.
1: Takže holky to mají udělaný tak jako akorát, úplně super. Já jsem vůbec nevěděla, že tam bude hrát ten Lee Pace, to je teda, musím říct, to je nádherný chlap, pořád on byl teda vždycky a tady je už takový trošku jako daddy a hrozně mu to tam sluší. Takže ještě navíc jako holky, myslím si, že si ho užijete.
0: To je takový starší Colin Farrell. Tady vidím na jeho obličeji.
1: No, on byl původně elf, takovej, takže on byl vždycky takový jako hodně oholený a teď je právě takový lehce zarostlej, zmužněl. A on má takový úplně hlas. A tý Sandře a tý Nicole pořád říká, co musí udělat s tou magií, jak, a jak zachránit toho člověka, co musí zachránit a já.
0: Takže tyhle jste vybrace na holky prostě z, tý, jako z toho plátna jako jdou. Jako,
1: jo, to si myslím, že tam bude určitě, takže super. A zrovna já nevím, myslím, že minulý týden nebo 14 dní zpátky jsem četla nějaký rozhovor s týpkem, který říkal, jak teď fungují kina, kolik na čem vydělávají a tddd. A on právě říkal, no, že kina to mají teď těžký, protože samozřejmě lidi chodí hlavně na ty blockbustery a že takový ty střední filmy, komedie, detektivky, že se toho dělá málo. Ale já si myslím, že přesně problém je ten, že vlastně ty na tyhle filmy už dneska vůbec nevidíš ten smysl, proč na to jít do toho kina a dát za to tu tisícovku, co, nebo i víc, jo, co ti bude stát dva lístky a nějaký ty popcorny a tohle. Takže já jsem na tohle opravdu šla jenom jako z toho, že to je pro mě jako kultovka. A hlavně, že tam je ta Sandra Bullock. Mm-hmm. Jinak musím říct, že normálně, kdyby to byl nějaký pokračování něčeho z 90., tak taky počkám. A asi bych jako na to do kina nešla. Takže jsem o tom přemýšlela, jak jsme tam na tom byli, říkám, to je tak pěkná blbost. A dřív by to byl film, na který by si se jako i těšil, že ho půjdem do kina, tohle magická posedlost, tohle Nicole a tamto. No, ale jo, je to fajn blbost.
0: Takže je to taková zpráva pro kina, že tyhle ty filmy by mohly jako lehce jako zlevnit a ty blockbustery, ať je třeba ještě o kilčo zdražej, že by se to jako trošku jako vyrovnávalo.
1: Jo, myslím si, že kdyby na tohle to byl levnější vstup, což teda zrovna o víkendu byl, ale my jsme o víkendu jako šli. Myslím si, že my jsme šli ještě navíc ve 3 odpoledne na takový jako trošku duchocovský představení. Takže myslím si, že kdyby třeba tyhle ty kina přes den nebo přesně tyhle ty filmy, co nejsou jako mega, byly v nějaký tady té kategorii, kdyby je nedělali třeba jenom na ty dámské jízdy a tohle, tak si myslím, že by to tomu mohlo pomoct. Kdyby mě to jako víc přemluvilo jít i na tyhle ty filmy do kina.
0: No, tak ženský si dělají stejně u těch filmů dámské jízdy, že si koupí to malý šampíčko.
1: Jenže oni dělají většinou jako jedno promítání. Jako,
0: ne, já vím, ale
1: vodkin. Jo, ale ty jako, myslíš jako obecně.
0: Ženský si to sami udělají jako pro sebe takovou dámskou jízdu.
1: No to jo, ale to spíš by to mělo být levnější, aby se tam aspoň teda ženský mohli ožrat a ještě si to trošku víc jako užít ty slátaniny. Ale jako jo, hele, za mě magická posedlost, říkám, krásný odkazy na jedničku, pokud to máte rádi, tak si myslím, že se vám to bude líbit. Má to jako všechno, co měla ta jednička, samozřejmě zápletka děravá, úplně jakože trošku se tam víc kouzlí, ale má to tu svoji magii.
0: Je to prostě předpokládatelný, já tomu rozumím. Takže tohle tedy magická posedlost, děkujeme. Ano. Dáme nějakou muziku a za chvíli se podíváme na ty Widow's Bay.
1: Ano.

0: Jenom se ještě za tebe zkontroloval, babu.
1: Ano.
0: Kostýmerka, co dělala ty tu první magickou ano. posedlost, tak to není ta samá,
1: která...
0: Ne, byť to samozřejmě navazuje.
1: Ano. Takže, musím říct, že teda ta nová se opravdu jako byla věrná tomu odkazu prvního dílu, protože opravdu kostýmy jsou peklo trošku.
0: Takže, byli jsme v kině na magické posedlosti a teď jdeme na streamovací služby, protože tam je oceňovaný seriál Widow's Bay. Jaký to je?
1: Ano, já jsem se seriálu Widow's Bay dlouho vyhýbala, za prvý, protože se mi nechtělo si předplácet Apple TV, protože jsem zrovna jako teďko v rotaci s jinýma službama. A za další, protože mě odrazovalo to, že to je hororový, protože já nekoukám na horory, nekoukám na strašidelné filmy, vyhýbám se tomu. Jenže po tom neuvěřitelném vítězství na cenách Emmy, říkám, tak já už to musím vidět, to opravdu mi to už jako nedá. Nači jsme včera stihli 3 díly, musím teda říct, že Je to strašidelný. Není to horor ve smyslu jako krvák. Není to žádnej jako vřízkot, nějaký slešovačky.
0: Ani lékačky tam nejsou?
1: Jenom opravdu lehce. Abych vám toho neprozradila moc. V podstatě zatím tak, jak to vnímám já, tak dobře, oni jsou na tom ostrově, kde se postavilo to malý městečko. Samozřejmě ten ostrov má svoji velice temnou historii, námořníci, tohleto, támhleto. Kdo jste kdy viděl nějaký filmy nebo seriály o osidlování Ameriky, tak asi si dovedete jako představit tady ty storky. A do toho v podstatě každý díl je založený právě na nějaké takovéhle jako báchorce. Různý, když znáte přesně nějaký
0: příběh. Každý
1: příběhy.
0: Místo musí mít nějaký příběh, ano. Nejlépe, když je prostě strašidelný, ano. Aby ty lidi se o to víc zajímali.
1: Jenže tohle místo má úplně všechny strašidelné příběhy, které si můžeš vymyslet. Tady jsou všechny prostě ježibaby z moře a takovýhle, já nevím, nějaký vrah, takováhle nešťastná událost. A to všechno se tam...
0: Potkává.
1: To všechno se tady potkává a v podstatě místní starosta by chtěl samozřejmě z tohohle ostrovku udělat nádherné turistické místo, jenže na ostrově je zlo, tím bych to jako zavřela. A v každém, takže je to strašidelný, ale takovým tím jako přesně jako temno, sem tam trošku, jsou tam nějaký odkazy, lehce lékačky a do toho tam opravdu přichází takový jako zajímavý černý humor. Opravdu jsem se i několikrát ale jako smála na hlas některým těm věcem. Takže je to takový prostě, fakt se mi to líbilo hodně a je to i hezky natočený, fakt super herecký výkony. Musím říct, že pokud jste taky doteďka jako spali se seriálem Widow's Bay, že jste jako říkají, dobrý, počkám, nevím, co to je, nějak se mi to nezdá, tak ještě jsem to nedokoukala, ale musím říct, že zatím jsem z toho jako docela unašená po těch prvních dílech.
0: Mm-hmm.
1: Jako takhle, čurat jsem jako šla za světla a to se jako přiznám, že nehledělo se mi jako do té tmy, když už jsem si šla lehnout jako lehce, ale moc, je to moc dobrý.
0: Je to takový ten film, kdy i bubák se jde podívat pod postel, jestli tam náhodou není něco.
1: Ale hlavně i v tom, jsou tam taky, je to jako super v tom, to, co, o čem se třeba sem tam bavíme, co se mi líbí na britských seriálech, že tam vlastně hrajou takový ty jako obyčejný ksichty.
0: Jo, on tam hraje ten velký herec, ten Matthew Rice, nebo jak se jmenuje?
1: Jo, ten hraje právě toho starostu, ale všichni i ty ostatní jsou v tom městečku jsou jako uvěřitelný. Není to takový ten americký seriál, ve kterém hrajou prostě lidi z Page Six, všude jsou nějaký jako vyplastikovaný lidi, ne. Všude jsou právě takový ty úplný ksichti. Reální, který si dovedete představit, tak tohle jsou přesně lidi, kteří celý život žijou na nějakém prokletém ostrově a jedou si tam ještě svoje nějaký stories. A to si myslím, že tomu dodává na ty kvalitě i ta uvěřitelnost těch lidí. Ty postavičky, jak jsou všichni jako napsaný, vykreslený, ty charaktery. Hele, hnedko víš, jako oni se tam jenom objeví, mají tam nějakou krátkou scénku a ty už víš přesně, co to je za typa.
0: Mm-hmm.
1: A oni už v tom jako jedou a i díky tomu tam vzniká spoustu těch jako humorných věcí, že jsou dementi, co tam jako dělají. Takže fakt super. Super.
0: Jo, ale kdyby si chtěla nějaký opravdu bubákoidní film.
1: No to nechci právě.
0: Nechceš, tak to je nějaký nový Wolfenstein, myslím, že se to takhle jmenuje.
1: Aha.
0: A to je fakt jako, to je fakt hnusný. Kdo se rádi bojíte, tak se určitě to najděte. Myslím si, že se tak jmenuje, to je nějaký jako, nějaký Wolfenstein, nebo ne Wolverine, to ne. A to je fuk prostě. Hele, dáme písničku, já to najdu, jo?
1: Dobře.
0: Aby jsme dali ten tip pro všechny ostatní.
1: Tak jo, tak pro ty, co chtějí nechuťárny. Tohle je spíš takový jenom opravdu jako bububu trošku.
0: Ale jestli tam je sranda, tak to mám rád.
1: Hele, sranda tam je a ještě taková fakt jako černý humor, je to výborný.
0: Miluju černý humor.

0: Počkej, ty už si uklidila.
1: Jo.
0: Ale vždyť si začala před chvilkou.
1: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
0: Au, to znělo osobně.
1: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
6: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly.cz

0: temné doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v Průhonicích a na webu panmatrace.cz.
1: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
2: Změnili jste adresu,
3: stěhujte se bez stresu.
1: Naše rada zní:
3: Stěhování Krbec všechno zařídí.
1: stěhovanikrbec.cz.
3: Stěhovací a vyklízecí služby.
4: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26. Express FM.

Tak tedy Justice a Dance, 7 hodin a 29 minut. Už jsem na to přišel. A copak, že je to za film? Je to film, který udělal Robert Eggers, který už natočil třeba Maják s Robertem Pattinsonem a William Dafoe. On má takovou rád takovou vlastně sortu herců, které obsazuje pořád neustále do svých filmů. Takže natočil třeba Severana, Nosferatu, Čarodějnice. Tohle to všechno natočil a teď nikoli Wolfenstein nebo ani to, ale je to

0: Werewolf. Ten film půjde do kin 7. ledna a jako od prvního pohledu je to teda hnusný. A možná bychom mohli ještě třeba i jako poňouknout naše posluchače, jaký hnusný hororový film třeba viděli a který by doporučili pro všechny ostatní, kteří se rádi bojí. Já teda jako nerad chodím na filmy, kde se bojím. Jo, ale na druhou stranu, proč se čas od času nepodívat na něco, co opravdu má svoje nějaké jako svoje kouzlo, i v tom, že je to hnusný. Ale kdo tam hraje? Takže Aaron Taylor Johnson, Lily Rose Depp, Willem Dafoe a Ralph Ineson. A tohle to teda jako je zase jako skvěle obsazený film. On už je se svým bráchou, totiž chtěl udělat nějaký film, co se týká Alana Edgara Poe, což je v podstatě otec hororových povídek. No a tenkrát se jim to úplně moc jako nepovedlo, ale nakonec to dodělal sám a to byl ten Maják právě.
1: Jo.
0: Na to koukáš,
1: víte? No, už na to koukám, no, takový ty to má ty barvy, takový to celý, to je tmavý, přesně takový severanský tohle, i ta čarodějnice teda, to bylo taky docela...
0: Jak má jedno očičko takhle a druhý tejhle?
1: To bylo...
0: Myslíš prostě tohle?
1: No ne, myslím ten film, ve kterém hrála právě Anya Taylor-Joy, já jsem na to taky koukala takhle, myslela jsem si, že to bude horší, ale byly tam taky chvíle, že jsem si říkala, co to je, kdo to vymýšlí. A tak samozřejmě vím, kdo to vymýšlí, ale no hele, to bude asi další film, který neuvidím. Každopádně pro mě, třeba co bylo fakt nechutný, kvůli čemu jsem na to přestala koukat skoro na všechny série, když jsem koukala na American Horror Story, tak jsem přežila jsem první sérii, ta byla docela... jako, byly tam i nechutné věci. Pak jsem stěží koukala druhou sérii. To bylo takový, už na mě taky tam byl, a to byl takový Maglajs. Potom naštěstí byly Čarodějky, které byly skvělý, ten Coven, to mě úplně uneslo. A potom byl nějaký, potom ještě ten hotel byl v pohodě, potom byli v tom cirkusu, bylo OK, a potom byla série, na to jsem se strašně těšila, American Horror Story Roanoke, to je vlastně taky, to je takový to je příběh taky z americké historie, taky to je myslím o osídlování Severní Ameriky, a to je o nějaký osadě, kterou má taky postihnout prostě potom nějaký jako prokletí, a oni myslím, on tam někdo někam odjede, pak se vrátí a už objeví jenom jako prázdnou tu osadu, záhada, lidi zmizí, jenže tam byly tak nechutné scény, hlavně tam byly takový odporné scény jako s prasatama.
0: Jakože prasata žrali lidi, nebo
1: no,
0: lidi předazovali.
1: No ne, to bylo, oni tam nějak viseli takový mrtvoli, něco, myslím, že tam tenkrát taky v tom ještě hrála Lady Gaga tady v té sérii, a to bylo, a já říkám, no tak ne. A vypla jsem to, a od té doby jsem to American Horror Story nezapla. A až letos se to chystám zapnout, protože zase budou ty Čarodějky. Ale jako už i ty ukázky pro mě opět byly letos v traileru takový, jakože a to asi nedám.
0: Jo.
1: Tak já bych spíš potřebovala nějaký tip, jak jako vydržet tyhle ty věci.
0: Jo.
1: Jinak pro mě zavřít oči.
0: A když jsme se bavili o tom, že bychom jako jaký film bychom natočili, no, jako že by tam byly jenom ty náznaky, tak to mě připomnělo vlastně film Znamení od Shyamalana. A já jsem na tom byl na nějaký novinářský premiéře. Akorát, že tam přišel ten kinas, ten šéf, ten Petr Provazník, se kterým se jako jsme se kamarádili. A on říkal, hele, přišel tam před nás jako to a říká, máme tady špatnou kopii, je tam posunutý zvuk a byl skutečně asi jako, já nevím, možná minutu.
1: Vo minutu?
0: Jako vo minutu. A on říkal, ale takhle, ten Mel Gibson tam hraje, jako jo. A vtipný bylo to, že ty si vlastně měla ty zvuky ještě dřív, než něco, co se stalo, takže jsi vlastně jako ani nebyla vyděšená, což mi přijde jako docela fajn, možná takhle to jako vymyslet, aby se na to lidi koukali, aby je to bavilo a vlastně se tolik nebáli.
1: Jo, že bych si to udělala takhle.
0: No.
1: Že bych si pustila film, ale potom bych si dala třeba nějaký hezký písničky.
0: Tak to můžeš i normálně,
1: víš,
0: že jo?
1: Že by tam jeli ty vraždy a já bych přesto jela
0: jenom,
1: prostě.
0: Jenom, že by to dopadlo tak, že ty by si u toho seděla a koukala do telefonu nebo si zčetla.
1: Jo, to taky pravda.
0: No, takže ne. Dobrá, tak klidně... 602-604-903, klidně napište nějaký jako hnusný hororový film, který máte rádi a který bychom my měli vidět, kdybychom teda chtěli ho vidět.

0: Tohle byly Overpass na Expressu. Dopravní informace hovoří o tom, že máme dopravní nehodu na D56, 39. kilometr ve směru na Frýdek Místek. Komplikace očekávejte také v Brně, a konkrétně na D1, 197. kilometr, tam je ťukanec dvou nákladňáků. Také příjezd do Prahy po D1 na 13. kilometru je s dopravní nehodou. I v tuto chvíli, pokud jedete u Bochova na silnici 6 v Karlových Varech nebo okres Karlovy Vary, je tam dopravní nehoda nákladňáku a osobáku. Takže to je zatím vše, ale těch informací a dopravních nehod je rozhodně víc, takže při úterku opatrně.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
1: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku. Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnic a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
4: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
5: Restaurace Masarička slaví 5 let. Přijďte ochutnat narozeninové menu se speciálním svaženým sýrem, oblíbeným Masarykovým dezertem a slavnostním koktejlem. V jedinečné atmosféře restaurace na historickém Masarykově nádraží. Masarička. Už 5 let měníme jídlo v zážitek. www.masaryčkarestaurace.cz.
6: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
7: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
6: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
8: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání děti.cz?
9: Mami!
8: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
9: Vystřihovali jsme slana.
8: Vystřihovali?
9: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
10: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
11: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Music. First. Express FM.

0: Youngblood na Expressu 7.55. Před hodinou necelou se rozjela lanovka na Petřín. Ty dva vozy, jeden nahoru, jeden dolů, se tam potkávají. Už lidé už tam stály fronty, aby se svezli, protože po dvou letech se to otevírá. Všechno, co se řešilo, jestli to bude klimatizovaný, není to klimatizovaný, vzhledem k tomu, že to jede jenom 3 vlastně minuty nahoru nebo dolů, tak to asi jako nemá úplně smysl. Navíc tam budou otevřený ty okna, když samozřejmě nebude pršet, takže tam jako bez problému asi by to ty lidi vydrželi. Navíc ta klimatizace tam nelze udělat, protože je to tažený jenom na laně. Mm-hmm. Tam se nabijou jenom baterky, aby to tam náhodou třeba svítilo nebo tak, ale jinak prostě ta klimatizace tam není. Samotný ty vozy jako takový jsou bezbariérový, ale ty nástupiště ještě bezbariérový nejsou, to se teprve bude dělat. Tak jenom pro ty všechny, kteří už to jako teďka hejtějí, jaký to je. Samotná ta architekta nebo ta designérka Marešová, která to dělala, tak vlastně taky to nechtěla dělat, aby to bylo nějaký barevný, protože ona říkala, jak je to prosklený, tak ty lidi, kteří tam budou, tomu budou dávat tu správnou barvu. Že to bude jako, víš, jako, že to je to jako prosklený, máš tam výhled na tu Prahu, takže takhle. Takhle, já bych to asi moc nedosvítil se svojí černou. Jo. A vtipný je další to, že vlastně ty kabinky, když takhle jako jedou, jedna nahoru, jedna dolů, tak na sebe mrkají. Jedna mrká.
1: Fakt to udělali?
0: Jo, udělali to. Jedna mrká a druhá se červená. Mm-hmm. Že jakože že je to kopec jako lásky.
1: No jasně.
0: Petřín, takže že takhle. Ale nikdy to není stejně. Jakože nikdy nevíš, jestli zrovna ta, která pojede dolů, jestli bude mrkat, anebo jestli se bude červenat.
1: Jo, takhle, což že nevíš, jako jestli jedeš mrkáčkovou, že to není, že nahoru jedeš mrkáčkovou a dolů stydlivou.
0: Ano, přesně tak. Přesně tak. Takže to je jako taková nová věc. A mně se to docela líbí, jak to mají udělaný. Dělali to ve Švýcarsku. Dost se tam jako prala s tím výrobcem ze Švýcarska. Dokonce se jim dovolila říct, a na co oni nejsou Švýcaři zvyklí, že třeba, že no, ale to blbý, to tam nechceme. Byl úplně jako dost uražený, ale nakonec teda, že jako dali za pravdu.
1: Tady vám to nelícuje. Cože?
0: To ne, že by to nelícovalo, ale, to nějaký, ne, ale by nějaký designový jako prvky, který tam se chtěli mít, jako tak ona prostě to si to prosadila.
1: No ne, že bym to ještě pomluvila i víš, že to ani nemá tu švýcarskou kvalitu.
0: Jo.
1: Že by takhle řekla třeba, ale tady to máte jako.
0: Ne, tak
1: to se nedělo naštěstí.
0: Švýcarská
1: to
0: kvalita tam je. Okay. Jinak, jak se to vlastně vytvářelo, najdete na a teď si přihřejeme náš barákový podcast 559, kde je rozhovor právě s designérkou i s chlapíkem, který dával dohromady knížku, co se týká právě té lanovky a historie na Petřín a další.
1: Konečně tam zase můžu.
0: Ano. Bež. A byl tam i nějaký chlapík, který říkal, nebo možná, že právě to byl ten co psal tu knížku, říkal, já už jsem s tím měl asi 3x a nikdy jsem se nečervenal.
1: Vždycky je mrká.
0: Vždycky jenom mrká.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Česká národní banka vydala 5 000 korun se speciálním přítiskem v podobě hologramu. Emise připomíná sté výročí zahájení činnosti Národní banky Československé, která byla první samostatnou centrální bankou Československa. Spojené státy plánují otevřít 2 vojenské základny v Grónsku, které je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa klíčovým územím pro obranu amerických národních zájmů. Trump má dnes s premiéry Dánska a Grónska podepsat dohodu týkajících se amerických bezpečnostních zájmů. Kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová před dnešním čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii připustila, že její tým je v roli favoritek, zároveň ale respektuje sílu soupeře. Aklimatizace v Shenzhenu proběhla v pořádku, všechny hráčky jsou fit, začnou v 11 hodin, ale nominace zatím neznáme. Nadále bude chladno a na východě i přehánky, jinak bude převažovat oblačnost, ta by měla během odpoledne a večer místy ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, krásné úterní ráno, já jsem z toho úplně nesvá, že my tady budeme dneska jenom do 10. Ale nechci to ještě zakřiknout, jo?
1: Stát se může cokoliv.
3: Stát se může cokoliv, ale jako normálně jsem si říkala, třeba budu dělat celý den. Teďka čím jako, ne.
1: O hodinu míň.
3: O hodinu míň, ale úplně mám z toho pocit, jako že už jdeme, víš, za chvíli, že už to máme skoro hotový, že jdeme za chvilku domů.
1: No a ne.
3: Ale jo, a najednou to tak je. Mám dobrou zprávu pro všechny fanoušky Zaklínače.
1: Zaklínač bude, nebude, bude nějaký vyňuňanej.
3: Řeknu.
1: Řekneš, dobře.
3: Všecko to prozradím, nenechám si to pro sebe.
1: No tak to vše, to vše.
3: Nebojte se nic.
1: Elton John, Dua Lipa a taky Jamie T.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: úvodu téhle z té hodiny jsme se bavili o filmech, které jsou s prominutím hnusný, horory, u kterých se bojíte, vyvražďovačky a tak dále. Kdybyste chtěli doporučit někomu něco, tak Iva napsala, a mně se líbí, jak to napsala, Buongiorno, miláčkové, jestli ve mně něco nechalo rýhu, tak film Jack staví dům. Fakt maso až na kost. Je pravda, že Lars von Trier, který to natáčel, prý si údajně z té debky vytvořil závislost na alkoholu a ten Matt Dillon, který tam hraje, tak viděl jsem, musím říct, že je tam fakt jako strašně nepříjemný teda, slušně řečeno. Takže kdybyste chtěli se bát, tak si můžete najít film Jack staví dům.
1: Takže to je další film, který si teda přidávám na svůj seznam filmu, který neuvidím.
0: Ano.
1: Dobře, děkuju za tip, čemu se mám vyhnout. Takový to jak, je, hele, Matt Dillon něco staví dům, to mám ráda tyhle ty designerský věci. A pak...
0: To nejsou norské doby.
1: To jsem myslela, že je o něčem jiném.
0: Takže kdybyste měli ještě nějaký tip, tak 602-604-903, pošlete SMS-ku. Díky moc, Ivo. Tak pojďme se podívat na to Zaklínače. Nebo vám pustím písničku.
1: Jak to jsem tam, jak chceš.
0: A tak já pustím písničku.
1: Jo, a já to potom řeknu o tom Zaklínačovi.
0: A hned pod Justinu Timberlakeovi si dáme teda toho Zaklínače.

0: Justin Timberlake, 8 hodin a 16 minut. Tak pojďme na toho zaklínače.
1: Ano, zaklínač.
0: Co tam máme nového?
1: No, takhle, že vyjde hra, to samozřejmě víme, akorát tam se už nedočkáme Geralta, nebo není hlavním hrdinou té videohry. Měla by to být, i když se tomu přezdívá Zaklínač 4, tak hlavní hrdinkou by měla být tedy Siri. Zatím se blížíme rok 2028, tak jako doufáme, ale myslím, že všichni jsou nastavený tak, fanoušci Zaklínače, že kdyby náhodou CD Projekt řekl, hele, není to, my potřebujeme ještě rok, tak všichni řeknou, hele, klidně to dělejte ještě 2 roky, než vydáte něco, co budeme zase 5 let, jako se Cyberpunkem čekat, že to teprve až potom bude hotový po všech různých updatech, takže klidně na tom dělejte, ale teoreticky jsme tady v tom roce. No a do toho, pokud patříte mezi fanoušky také knih, tak mám pro vás takovou jako dobrou zprávu, ale taky to bude chvilku trvat. Každopádně Andřej Sapkovský, který je autorem knih o Geraltovi a o Zaklínačovi, potvrdil na Kopernikonu v polské Toruni, že ano, že píše další knihu. Ale víc k tomu neřekl. Tváří se to takhle, že by to mohl mít příští rok dopsaný. Mm-hmm. Což je pak ale otázka, jestli to v roce 2028 vyjde polsky a jestli by to třeba potom stihli nějak rychle přeložit a vydat i v češtině, tak když ta hra vyjde 28, tak si myslím, že Poláci to budou mít i s knížkou a my bychom to měli potom příští rok na
0: ale
1: podzim.
0: Já si myslím ale, že už dneska to přeci jenom funguje trošičku rychlejc a že když se něco takového překládá, že už to jako je, já mám třeba maximálně měsíc zpožděný, ne? Teda mám takovýho tucha, jakože už je to jako nějak, už je to sepsaný, někde to dost.
1: Takhle, ono samozřejmě záleží, jak je to dlouhý.
0: No, a
1: třeba ta předchozí knížka nebyla až tak dlouhá, takže si myslím, že to Rozcestí krkavců měly jako raz, dva. Potom jsou samozřejmě knížky, takový ty, některý ty demence, to čtu já, co máš prostě víc jak tisíc stran s nějakým něčím, tak to, na to se třeba čeká i 2 roky, než to jako opravdu vyjde jako česky.
0: Jo.
1: Že než to přeloží, než se to podle mě zrediguje, tohle, to, tamhle, to, ještě když jsou tam, když si tam ty lidi vymýšlí nějaký své vlastní světy, něco, tak to jako trvá dlouho. Ale zrovna si myslím, že ten Sapkovský by mohl být docela rychle. Každopádně Rozcestí krkavců bylo vlastně taky jako prequel, tam byl mladý Geralt. Tak uvidíme, jestli bude navazovat vlastně na tohle, jestli se mu to teď začne spojovat, nebo kam se Andřej s touhletou knížkou vrtne. Mě teda trošku zklamal, ale takhle, on zase není bůh ví, jaký sympaťák. Každopádně teda došlo i na dotazy, jestli by třeba nechtěl napsat knihu o jiných postavách. Jestli třeba nechtěl napsat samostatnou knihu příběhů z Yennefer nebo něco takového, načež on řekl, že ne, že mu to přijde zbytečný.
0: No, ale
1: jak pro koho, Andřeji?
0: Jak pro koho? Chápu.
1: Ale fajn, jak chceš. Pochopila jsem, že knížky nepíšeš jenom pro mě. No, tak ale tím jsem chtěla potěšit fanoušky, že se mohou těšit, tak dávám tomu 2 roky.
0: Maximálně 3.
1: Maximálně 3 a budeme mít i hru, i knihu.

0: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century 21.cz.
8: Šum velkoměsta i šum lesa?

0: Dobré, tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: trenirkarla.cz
3: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarla.cz
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

0: Tohle jsou LF System na Express FM. Dívám se na sport.cz, kde si všimli, ale vlastně si toho všiml víceméně tenisový svět, kdy naše tenistky budou nastupovat proti Britkám v tom čtvrtfinále Billie Jean King Cupu. A Britky už vyhrály o jeden bod, už mají první bod, alespoň co se týká oblečení. Totiž všichni řeší to, že naše tenistky, vy tím to jako samozřejmě sluší, to je hnedka v profilový fotce na té první, tam je Linda Nosková s Kajou Muchovou, jo, pecka. Ale potom vlastně se tak jako oblíkli do černýho, mají k tomu černý pásek, černou kabelku, černý boty, až na některé výjimky, Syňáková, a ještě nevím kdo. Tak prostě to vypadá a všichni řeší, že jdou jako na pohřeb, kdo umřel. Jako vypadá to trošku zvláštně. Takhle, i ty Britky vlastně jsou v černým, ale mají to prostě ničím rozbitý, jako to oblečení, že to není takový, jako, že jdeš na skutečně někam truchlit, jo. I když doufejme, že teda jako nakonec odejdou s pláčem ony, tedy Britky.
1: Akorát naše mají všechny, naše mají prostě takový stejný kroj a ty Britky jsou taky každá všechny jiná. V černým, ale každá je jiná, tak já nevím, co to tady bylo zase, jestli naše chtěli působit týmově, nebo, ale vypadají jako paní učitelky na tom.
0: Na pohřbu.
1: Na předávání.
0: Ne, vypadá jako paní učitelky na pohřbu.
1: Paní učitelky na pohřbu trošku, no. Nevadí. Každopádně, ale já jsem ještě koukala, holky dělají s nima na sockách takový ty kraviny, jak tam máš třeba vytáhnout metr,
0: jo, jak vysoký je náš tým, no.
1: Ale musím říct, že oni tam dělali i takovou tu soutěž, kde máš odhadnout, kolik vteřin uběhlo. A dělali tam, že 3 vteřiny mají udělat, že to jak prostě oni tam zmáčknou stopky a ty potom naslepo zmáčkneš, že stop.
0: Ano.
1: Tak Bejlek 2x po sobě
0: trefila přesnou.
1: Přesně 3. To nepochopíš, tam vidíš, jak tam všichni vždycky. 21, 22, drc a ona 3, 0, 0 a já. To není možný. To byla náhoda, znova.
0: Mm-hmm.
1: A zase tam vidíš, 1, 0, teda. 3, 0 a já říkám,
0: to je odhad.
1: To je odhad, úplně fakt masakr. A vzpomněla jsem si na takovou tu soutěž, pamatuješ, to bylo kdysi na České televizi, jak tam ty rodiny dělali ty úkoly a mohl si třeba vyhrát to auto a tohleto?
0: Nevím.
1: Bylo to takový vždycky soutěžili tam rodiny mezi sebou a vždycky dostali nějaký úkol, typu, že táta se musel naučit poznat 300 vlajek.
0: Jo, aha, tak to mě asi ušlo.
1: To ti ušlo a no, právě tam byly...
0: Jak dlouho to je?
1: No já nevím, dlouho. A nebo tam byla právě soutěž a tam musel pán udělat přesně minutu, musel právě říct. No jenže jak seš nervózní a tohle to, že jo?
0: Jo.
1: Tak ti to tam jako, tak ti tam může snadno...
0: Utíká pomalejc nebo rychlejc.
1: Utíká, jo, učili se tam chodit, já nevím, na polaně, pak tam třeba žonglovali, takový různý, bylo to docela vtipný. A vždycky něco chtěli, třeba dovolenou nebo nějaký sportovní vybavení.
0: Jo, jo, že si mohli učit, na co ty peníze jako chtějí.
1: No, oni myslím chtěli vyloženě ty ceny, že se nějak mohli říct. A už to přesně nepamatuju. A oni potom tam vždycky přišli, oni odhalili ten úkol a potom se takovou reality show sledoval doma, my se tam natáčeli sami, jak vždycky někdo z té rodiny někdo trénuje, aby splnil ten úkol a potom už, vítáme ve studiu. A tam víš ty, tátové v těch fialových sakách prostě s těma zelenýma kravatama tam potom se pouštěli do těch úkolů.
0: Tak ono stačí Whitney Houston Challenge, jo, aby strfila přesně tu ránu z Bodyguarda.
1: No.
0: Takže to taky jako je I Will Always Love You a
1: je to těžký, no.
0: Je to těžký.
1: Ale jako takhle, že třeba já mám hluch, že to bylo těžký pro mě, chápu, ale tady některým jsem tady věřila takovým těm
0: hračům. Ale byli i muzikanti, kteří to jako nedávali.
1: Jo, neodhadneš to, neodhadneš, no, je to těžký.
0: Neodhadneš to, nemáš.
1: Ale to tam tenkrát v český nikoho nenapadlo, dát jim tuhle tu challenge a potom jim dát za to rakety.
0: Auto. Auto.
1: Rakety
0: to ještě nikoho nenapadlo, třeba no? Dát auto za jednu ránu.
1: Ne.
0: Velká škoda. OK, tak dáme další hudbu, za chvíli se podíváme na dopravu.

0: Jason Status, Jay Haas a taky Iraq Disgruntled. 8.38, jdeme na silnice. Kde se potkáte s dopravní nehodou, to je 35, tedy pokud jedete od Hradce Králové ve směru na Olomouc. U Studené Loučky je dopravní nehoda dvou osobáků ve Vysoké Mýtě ulice Husova, tam si dejte pozor. Pokud jedete v okolí Slaného, tak tam máme na 19. kilometru u Netovic dopravní nehodu nákladňák. No a v Praze tady se nám to taky pěkně docela červená. Pokud přijíždíte po Štěrboholské spojce, máme tam dopravní nehodu nákladňáku a osobáku a komplikace je třeba i na příjezdu po D1, i tady potkáte dopravní nehodu.
1: Express FM.
2: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
2: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku? Online verzi může mít hned teď a do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na alza.cz.
1: Express FM.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do 3 splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
9: Jsme PT Service. Sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
8: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
10: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
11: Mami!
10: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
11: Vystřihovali jsme slona.
10: Vystřihovali?
11: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
12: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
13: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
14: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
15: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
14: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
15: A můžete využít i výhodné financování.
14: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
16: Express FM.

0: Tohle jsou Capital Cities. Jenom v rychlosti, já jsem vůbec netušil, že člověk může mít fobii na jistý druh oblečení.
1: Co?
0: No, protože třeba jsou lidé...
1: Jakože máš kalhotafobii třeba?
0: No to, no a třeba, hele, moje ségra má fobii z toho, že by měla třeba dlouhý rukav. Vždycky musí mít jako minimálně jako ohrnutý, že nikdy nebude mít prostě, když musí nosit bundu, tak už je to pro ní nepříjemný. A ještě se do toho počítají i ponožky.
1: Aha.
0: Takže prostě třeba nikdy nebude mít, já nevím, ponožky nad kotník. Vůbec jsem to taky nepochopil.
1: Ale jak to dělá v zimě?
0: No prostě jenom v tom nejnutnějším musí jako přejít, jinak vždycky chodí třeba v tričku s krátkým rukávem. Takže třeba to, co máš ty na sobě teďka, tak to je pro ní úplně nepřípustný.
1: A to já mám i vysoký ponožky teda.
0: A to máš i vysoký ponožky.
1: Nebo kolik říká, jak se kolik jsi říkal, nadkotník?
0: No, tak jako.
1: No to mám každý den ponožky nadkotník. Já mám ráda právě takový
0: no,
1: vyšší.
0: No.
1: Takže já jsem úplná fobie pro tvojí ségru.
0: Pro moji ségru máš nepochopitelné oblečení.
1: Aha. Zrovna, to musí být zrovna, a to je zrovna blbý, ne? Mít to je zrovna teda blbá fobie.
0: Zrovna, když je třeba zima.
1: No.
0: Že jako se docela dlouhý
1: rukáv hodí. Když jako nežiješ v Kalifornii nebo někde, ano, kde je celý rok horko. Nebo na Havaji, nebo já nevím.
0: Je to tak, no. Vůbec jsem taky netušil, že má někdo takovouhle fobii. A ještě, že to máme u nás v rodině. Mě to jenom lízlo.
1: No hele, tady je normálně, já tady koukám kalcafobie. Strach z ponožek.
0: Fakt? To existuje, to má taky svůj název?
1: No. Úzkost a panika vyskytuje se, když dotyčný pociťuje paniku při pohledu na tento kus oděvu nebo při pomyšlení, že si ji musí vzít na sebe. Počkej. Strach z kalhot. Ale tady je, když oblečení děsí, jak vestifobie mění každodenní rutiny.
0: Jo,
1: pantelonyfobie, normálně máš prostě, no.
0: Hele, vestifobie.
1: Spadá pod vestifobii.
0: Takhle, já samozřejmě mám taky fobii. Takhle prokecáme tu písničku.
1: Ano.
0: Že jako, když má někdo vestu. Jako,
1: jo, ty máš vestofobii.
0: Já mám vestofobii. Já prostě nemám rád, když někdo má vestu. A ještě, když
1: jakoukoliv vestu?
0: No, víceméně.
1: Tak já třeba paní na pokladně má takovou flísovou vestu.
0: No, je to
1: divný. Když
0: to
1: mají lidi ten trojoblek, když máš vestičku pod celkem.
0: Jo, myslím takovou tu vestičku, kterou to, a pak ještě myslím takový ty vestičky, co...
1: A rybářská vestička, taková
0: jo,
1: s hodně kapsičkama.
0: Jo, tu jsem měl přesně na mysli. Děkuju pěkně.
1: Tudle?
0: Tudle.
1: A máš z toho jako fobii, ale tak to máš strach, ne? Ty máš jakoby znechucení, ty máš něco jiného.
0: No, ale to je v podstatě to samé, ale znechucení. Hele, necháme tady zpět a za chviličku zprávy.

0: v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat. To musíte zažít.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak. Technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Music. Music. First.
8: Express FM.
9: Rychlý přehled zpráv.
10: Tomio Okamura chce část peněz z rozpočtu na obranu investovat do příslušníků armády. Kromě valorizace platu jim slibuje i kvalitnější stravu. Vojáci totiž podle šéfa SPD mají v noci často hlad. Členské země Evropské unie v pondělí večer formálně nestvrdili dříve avizovanou dohodu velvyslanců na prodloužení protiruských sankcí, z níž mají být vyškrtnuti ruští miliardáři. Závody Formule 1 budou od příští sezóny kratší o 15 kilometrů z rozhodnutí snížit celkovou délku velkých cen ze současných 305 na 290 kilometrů schválila komise Formule 1. Komise rovněž zrušila 3-hodinový limit pro celkovou dobu trvání závodu, aby dala pořadatelům možnost lépe zvládnout zpoždění způsobená nepřízní počasí či přerušení závodu po vyvěšení červených vlajek. Bude nadále chladno a na východě i přehánky, teploty 12 až 17 stupňů.
9: Radio Express FM.
8: Express FM. Express ráno.
9: Na Express FM.
10: Přesně vím, co udělá některá zpráva, když zrovna babu poslouchá. To obočí jako...
11: Vojáci mají často v noci hlad. Cože?
10: Takhle, prej ano, ale je to jenom kvůli tomu, že mají jiné jako návyky stravování. Není to tak, jako, že by byli úplně jako, že mám hlad a už to. Tak to tak prej není. Ale, tak,
11: aha.
10: Ale ve zkratce prostě
11: je to. Ve zkratce je to takhle, vojáci mají v noci hlad. Ano. My máme hlad po nové muzice, proto nám dorazí Rabur představit jednu z novinek tohoto týdne. Hele, a já tady hledám, jestli existuje, že máš fobii z kalhotek tanga, ale tady nepíšou, že existuje nějaký oficiální lékařský název pro to.
10: Pro tango. Pro tanga.
11: Pro tanga.
10: Pro tango určitě existuje nějaký název.
11: Jsem hledala různý, jestli jsou nějaký ty, víš. Jo. Ještě hledat, jestli existuje fobie z kalhotek Bridget Jonesovi, tak jak má ty bombardáky.
9: Express ráno.
8: Express FM.

0: Carletta a Sophie Tucker a Manhattan na Express FM je 9 hodin a 9 minut a ve studiu už tady nejsme sami.
1: Nejsme tady sami. Drabure.
0: Jsi mezi námi. Jestli si, dej znamení.
2: Bav.
1: Je tady.
0: Čau.
1: Všechno dobře dopadlo. Dej znamení, jestli seš tu s námi. Ano. Tak co, jako máme novinku. Co to je? Je to popina, je to rockový, jsou to ještě nějaký dozvuky léta?
2: Dozvuky asi úplně ne. Je to něco mezi popovým a rockovým.
1: Ano.
2: Je to nový single Rosey, zpěvačky, která se proslavila jako členka Blackpink, která, že jo, měla před dvěma lety, před vlastně loni to bylo APT, mega hit, vlastně největší hit roku 2025, jsem koukal na Spotify, to má aktuálně 2,5 miliardy přehrání APT, což je teda samozřejmě dost šílený číslo. A teďka vlastně vydal nový single, který nemá být přezvěstí nový desky, má být takový jako solovej single, který vlastně ještě propojený trošku s kampaní na iPhone 18, protože ten videoklip byl vlastně natáčený na ten iPhone, jak se to občas tak dělává. A je to taková svižná pop-punková skoro věc, hodně ovlivněná třeba plně Olivii Rodrigo nebo takhle. A je to taky energický a mě to baví. Co ještě bych zmínil, že na té skladbě spolupracovala skladatelka, která jsme Amy Allen, což je taková jako nenápadná osoba, která není moc vidět, ale má jako prsty úplně ve všech hitovkách poslední doby. Právě od dělali na tom APT, ale dělá i ze Sabinou Carpenter.
0: Hodně se Švédama, myslím, dělá, ne? Jako s Maxem Martinem.
2: No, to myslím, že tolik, tak možná taky, ale hodně dělá se těma holčinama, prostě od Sabiny přes Olivii až po Tate McRae, prostě taková nenápadná hitmaker.
1: Hitmakerině, dobrý. A bude to, má to takový, protože já si myslím, že třeba ATP bylo mega populární a má to tolik přehrání, protože se to hodně líbilo dětem.
2: Určitě.
1: To bylo taky a oni potom měli bomby a samozřejmě ty děti mají takový, tak to chceš slyšet furt dokola, až jsou z toho nakonec 2 miliardy přehrání.
2: To i synek to přinese ze školy, že už je to štve, že už je to otravný.
1: Že je to otravný. Tak má tady ten new trick od Rosey, má to tenhle ten potenciál?
2: Myslím si, že ne, že jako zase takhle velký to nebude, ale za mě je to sympatický, rozhodně jako sympatičtější než ta jí deska, ona vlastně vydala už jednu solovou desku, teda taková hodně jako spíš pomalá, takový ten pomalej pop, který mě tolik třeba nebaví, ale tady ten přijde jako zábavný.
1: OK, no tak pojďme na to, tohle je jedna z novinek, Rosey, New Trick.
3: Novinka, Express FM. Rosey, New Trick.

0: Seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošli to heslo, jinak tě reportuji.
2: Trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem starší než ty.
4: Tak co, líbí si to tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečnevsíti.cz.
6: O2. Více ze života.
7: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
8: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
11: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
12: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
13: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
14: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
15: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v průhonicích a na webu panmatrace.cz.
16: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka s aerodesky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek, Skyline, 9. října, vstupenky na cargogalerie.cz nebo Go Out.
17: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
18: Mami!
17: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
18: Vystřihovali jsme slana.
17: Vystřihovali?
18: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
19: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
20: Express. Music first. Express FM.

0: Tak co ty, gaťky?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Není na to žádná fobie.
1: Žádné speciální fobie už nemáme, co se týká prádla.
0: Tak pozor, oni jako jsou. Třeba kompounofobie, to je strach z knoflíku.
1: Jo, to jo, jako co se, já myslím, jako že oni nerozlišují jednotlivý
0: jo,
1: kousky takové, no, ale samozřejmě existují podle mě strachy z knoflíků a... Ano.
0: Jinak je texfobie, to je strach z konkrétních materiálů. Obvykle jde třeba o vlnu, nebo třeba to může být kůže a kožešiny. A pak je třeba fobie z toho přiléhavého oblečení, že to je jako souvisí s klaustrofobí, se strachem ze stísněných prostor, což má asi pravděpodobně i moje teda ségra. Jakože zažívá úzkost, paniku a pocit udušení, pokud má na sobě něco, třeba těsný límec, rolák, kravatu, jako to stahovací prádlo, korzety, úzké džíny, nebo nějaký třeba pracovní uniformy, které nelze snadno svléknout.
1: To je těžká fobie, tohle musím říct, z toho oblečení. No. Když si jako představím, že bych něco takového měla, že by mě to omezovalo každý den v tom, v takový té rutině, co si vezmeš na sebe, nakupit, přesně potom jako zima a tak, no to by se mi nelíbilo, takováhle fobie.
0: Je pravda, takhle, já jsem jako neforemná postava, tudíž se mi to špatně oblíká a necítím se třeba dobře, já nevím, plácnu ve obleku, jo, v něčem jako, tak si vezmeš košily. Ty, tak to se úplně, to je total, ty, tak to už mám normální fobii, jenom to slyším. Ještě jsem si košily na sebe nevzal. Jo, takže tohle to mám já.
1: Jo, tak to máte asi něco v rodině, zkrátka s tou vestiofobií. Že to oblečení, že na to máte takovýhle strachy a nechutě.
0: Strachy, no. Takže jenom jsem to chtěl ještě jako dořešit tuhle situaci v naší rodině.
1: A zkoušela se z toho segra nějak vyléčit? Já vím, že třeba někdo říká, já nevím, nechat se zhypnotizovat, že spousta lidí má něco v dětství, nějakou přece jako vzpomínku, kterém tohle stačí, že se toho dá nějak zbavit. A nebo s tím tak jenom jako vyhrne se rukávy.
0: Když nad tím, tak přemýšlím, já mám ten dojem, jestli to nesouviselo kdysi dávno s těma dětskýma punčocháčema. Já nevím, jak jste to měli vy.
1: Myslíš takový ty štrample hnědý?
0: Takový ty hnědý, kdy tě
1: prostě... Jeden pruh vepředu a dva vzadu, podle toho si poznal, kde je předek a kde je zadek.
0: Přesně tak. Navíc většinou to bylo ještě delší, a protože si do toho dorůstala, takže ve špičky byly prostě srolovaný v botách. A rodiče, aby ty se v tom byla jako pěkně napasovaná, tak tě za to vytáhli, takhle tě prostě zařízli pěkně, aby to bylo natažený. Možná tady by se dalo nahlédnout do začátku téhle z té fobie. A řekl bych, že když teďka o tom mluvím, tak to má asi spousta dalších. Když si na to jenom vzpomene.
1: To je možný.
0: Jak viseli ve vzduchu a...
1: O tom by měl někdo natočit nějaký horor.
0: Stephen King by mohl napsat nějaký takový, jakože vražený punčocháče.
1: Ano.

0: Tak v tuto chvíli koukáme na to, jak to vypadá na silnicích. Máme dopravní nehodu na D7 na 17. kilometru ve směru na Chomutov, kde jsou dva osobáky a jeden náklaďák v sobě. A pokud jedete přes Studenou Loučku na silnici 1/35 u Mohelnice, je tam dopravní nehoda dvou osobních aut. A také se podíváme do Zlína, ulice náměstí 3. května, je tam dopravní nehoda dvou aut a ještě také Frýdek Místek D48, exit 54. Auto tam skončilo ve svodidlech.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
1: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku. Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz.
3: Express

0: oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
1: Prague Sounds, the festival.
2: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
3: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
4: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU. Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: Restaurace Masaryčka slaví 5 let. Přijďte ochutnat narozeninové menu se speciálním smaženým sýrem, oblíbeným masarykovým dezertem a slavnostním koktejlem. V jedinečné atmosféře restaurace na historickém Masarykově nádraží. Masaryčka. Už 5 let měníme jídlo v zážitek. www.masaryčkarestaurace.cz.
9: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
10: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
9: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
11: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
12: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly.cz. A pohodička na terase taky potěší.
13: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
14: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Dura Decor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
13: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
14: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
13: Přece Hermann.
14: Hermann. Jistota na celý život.
15: Hudba na prvním místě.

0: Babu, normálně bys ji nepoznala.
1: Ne?
0: No, to je úplně vydovolenkovaná, úplně, ale...
1: Úplně někdo jiný.
0: Úplně někdo jiný.
1: Úplně nový člověk.
0: Úplně jiný člověk.
1: To je neuvěřitelné.
0: Takže jste se dočkali opět ve vysílání. Míša, po 10. hodině tady budeme s 10. hodinou. Pro nás trošku nesvyk, viď? O hodinu zase dřív.
1: Jo, a že se vlastně nepotkáme s Verčou Kolouškovou.
0: Ano.
1: Já úplně na ní, jo, tak zítra. A pak jsme došlo, aha, ale my se možná zítra neuvidíme.
0: No, je to tak. Takže se mějte krásně, žijte si společně se svými fobiema, jako mi každý má nějakou fobii, třeba i jenom společenskou, nebo takovou nějakou malou. Mm-hmm. Takže tak. Jsem přemýšlela těma knoflíkama.
1: No.
0: Že vlastně je firma, která si založila v podstatě jakoby svoji kariéru na oblečení s knoflíkama na tom Red. A jako takže ty by takhle přišli vlastně o zákazníka, viď? Ve chvíli, kdy najednou prostě někdo zjistí, že tohle to má.
1: No jo. No. Jsem taková blbost, viď?
0: Taková pitomost.
1: Taky detaily dneska rozhodujou.
0: Takže sucháče.

0: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
1: Začalo samočištění a vysoušení.
0: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
3: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak. Technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
4: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
5: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
6: Spěchejte na www.webglobe.cz.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Express FM.
14: Hudba. Na prvním místě.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Policisté odvolali pátrání po 94leté ženě z Mostu, které vyhlásili v pondělí pozdě večer. Seniorku se podařilo nalézt a je v pořádku, oznámila policie ráno na síti X. Nejméně 4 oběti si vyžádal tajfun Duyuan, který zasáhl oblast kolem Tokia. Bez elektřiny zůstává více než 45 tisíc domácností, informovala agentura AFP. Brankář Montrealu Jakub Dobeš v přípravném utkání na novou sezónu NHL pomohl Canadiens k vítězství v prodloužení nad Otavou 3-2 i jednou přihrávkou. A dneska bude převážně oblačno. Odpoledne a večer bude mraků ubývat, místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Nothing but Thieves, Baby Cool Evelyn. To je to, co nám doznívá krátce po 10. hodině na vlnách Express FM. Odkud vás u dopoledního vysílání zdraví Míša Tůmová. Já vás dneska, konkrétně za chvilku, vezmu na chvilku na Tasos, na řecký ostrov, kde jsem teďka byla týden s maminkou. Jedna dvojice velkého jména oznámila svoji tour a přijede i do Prahy. Pak se mrkneme ke Stingovi, ale taky se v úterý díváme na český Reddit. Co Češi řeší na tomhle anonymním fóru? Přiznám se, že výběr dnešního tématu nebyl lehký. Nabízela se vlákna jako první swingers party, jsme oplácaní a bojíme se, že tam budou jen Adonisové. Nebo neschopnost se uskromnit, či máte sepsanou předmanželskou smlouvu? No ale nakonec se mi zalíbilo velmi téma, co vás překvapilo, pobavilo nebo vyděsilo, když jste poprvé přišli domů k partnerovi nebo partnerce. No a na to se podíváme po 11. Mezitím nám bude hrát sama skvělá hudba. Třeba Slater se svým hitem Dance.

0: Je 10:15, vyladíte Express FM a tohle jsou Snow Patrol. Za malou chvilku tady bude také Gracie Abrams nebo Somber.
1: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na 2 a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
4: Spěchejte na www.webglobe.cz.
5: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat. To musíte zažít.
6: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
7: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
8: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka z aerodesky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek Skyline 9. října. Vstupenky na cargogalery.cz nebo go out.
9: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
11: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
10: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
11: A můžete využít i výhodné financování.
10: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
12: Express.
13: Music first.
12: Express FM.
14: Máte to rádi tvrdý?
15: Laďte každou středu Express Edge.
12: Express Edge.
13: Na Express FM.

Tohle byl Somber, Back to Friends na Express FM. Já jsem říkala, že vás vezmu krátce na Tasos, řecký ostrůvek, nevím, jestli jste tam někdo byl, je na severu Egejského moře. A já jsem říkala ze srandy, že jedu na seniorskou dovolenou, protože jsem si schválně vybrala malej hotýlek, asi o 630 pokojích, daleko od civilizace, a přesně to jsem potřebovala. Za tu dovolenou jsem přečetla třeba půl knížky, bylo tam krásně čistý moře, takže já jsem furt utíkala do podmořského světa a všude přítomný mramor zase udělal to, že ten písek házel třpytky pod vodou. To bylo úplně parádní, protože tam se na Tasosu těží mramor, takže tam jsou i mramorové pláže. Nejvyšší vrchol Ipsario má nějakých 1200 metrů, ten stojí za vidění. My jsme si teda půjčili auto, čtyřkolku, jakože 4x4, aby jsme to vyjeli, protože ta cesta je tam příšerná, absolutně.

0: A nevím, nemůžu to dostat z hlavy, protože já mám kozy hrozně ráda. A tohle to mi přijde hrozně smutný. Jinak, pokud byste se tam někdy chtěli vydat, tak se připravte na to, že je tam hodně Poláků a hodně Čechů. V podstatě kamkoliv na tom ostrově zajedete, tak potkáte někoho, kdo mluví naším rodným jazykem. A za malou chvilku ještě řeknu jednu věc, která mě překvapila, ale teď jdeme poslouchat hudbu.
1: Express FM.

Coldplay, Adventure of a Lifetime na vlnách Express FM. Já jsem tady před chvilkou říkala, že mám ráda kozičky, já jsem čekala, jestli se někdo chytne. Ano, přišla mi také SMS-ka, taky mám rád kozičky. Čekala jsem to. Jinak ještě se vrátím rychle na ten Tasos, na tu dovolenou. Já mám teda asi profesní deformaci, protože moje mamka říkala, že si toho ani nevšimla. Ale mě překvapilo, že v tom hotelu od snídaně do oběda hrála jedna písnička pořád dokola, každý den. Kolem oběda tam potom nastoupili dva kluci, kteří byli za barem a byli tam až do zavíračky a ty zase pro změnu pouštěli výhradně Víkenda. Občas to proložili něčím od Imagine Dragons anebo Michaelem Jacksonem, ale jinak furt Víkend. Každý večer jsem slyšela minimálně 25 písniček od něj. A pak jsme si tam půjčili auto. Jeli jsme objevovat ostrov a zastavili jsme se v jedné taverně na oběd. A tam hráli zas jednu jinou písničku pořád dokola. Naštěstí jinou, než tu u nás na hotelu, ale prostě mi to přijde absolutně jako nepředstavitelný. A hlavně teda těm zaměstnancům už z toho musí pomalu hrabat, si myslím, a musí to nesnášet. Nevím, jestli je to nějaká řecká specialita, nepamatuju si, když jsme byli asi 2 roky zpátky na Rodosu, že bych si tam něčeho takového všimla. Ale představte si, prostě každý den od rána do oběda, pokud teda trávíte čas u toho hotelu, poslouchat jednu a tutéž písničku. To je strašně na palici. Já mám tohleto poslední dobou s trackem Marianne od Fontaines DC. Tu si jedu od jejího vydání pořád, ale jako kdybych to měla poslouchat každý den od rána do odpoledne, tak se mi to taky znechutí přece. Mým dalším favoritem, protože Marianne jsme tady hráli už, tak mým dalším favoritem jsou Temper City s novinkou Reverse Psychology.

0: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
1: Prague Sounds, the festival.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly agrodabaky.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
11: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
13: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
14: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
15: Trenýrkarna.cz.
16: Hlášení pro lovce slev.
15: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
17: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
18: Nabídka variant a dekoru je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
17: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
18: Více na www.hormann.cz.
17: Herman. Jistota na celý život.
2: Hudba na prvním místě.
19: Express FM.

Tohle to byla Ray se svýma ségrama Amou a Absolutely v tracku Joy krátce před 11. na Express FM. My ale úplně změníme žánr. Mám tady úplně bombastickou zprávu pro všechny fanoušky, kteří holdují drum and bassu. Protože britské drum and bassové duo Jason Status vyráží na evropský turné Generic Everything, který je pojmenovaný podle jejich nadcházejícího alba, který vyjde 9. října. No a na jejich trase nebude chybět Praha. Pražský koncert se uskuteční ve sportovní hale Fortuna, a to 19. února 2027. Jejich turné odstartuje o den dříve, 18. února v polské Lodži, a po Praze pak pokračují do Berlína, Amsterdamu, Bruselu a Paříže, než se vrátí na domácí britskou půdu do Glasgow, Manchesteru, Birminghamu a Londýna. Album Generic Everything je v pořadí jejich 7. studiovka a nabízí spolupráce se jmény jako J-Hus, Little Sims, Skrillex, Giggs nebo DEE. Vstupenky jdou do předprodeje zítra v 10. A ofiko prodej je potom tenhle ten pátek 25. září v 10 hodin. My už tady ze zmíněného alba hrajeme track Disgruntled, ten už ale tady dneska taky hrál, takže já bych se vrátila trošku zpátky v čase, protože když se řekne Jason Status, tak mi v hlavě začne hrát Lost and Not Found.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: NASA zveřejnila jako astronomický snímek dne opět fotografii českého autora. Snímek zachycuje mezinárodní kosmickou stanici a letadlo před slunečním kotoučem. Policie v Rakousku v červenci dopadla dva muže z Česka, kteří jsou podezřelí ze série krádeží. Pátrání po nich skončilo v kukuřičném poli, informuje hornorakouská policie. Dvojnásobná olympijská vítězka Tatiana Smith se dva roky po ukončení kariéry vrátila do bazénu a bude usilovat o další start pod pěti kruhy. 29-letá jihoafrická plavkyně chce na olympijských hrách v Los Angeles 2028 závodit na trati 50 metrů prsa. A dnes bude převážně oblačno. Odpoledne a večer bude mraku ubývat, místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
3: Tell you again.

Krátce po 11. hodině posloucháte Express FM, tohle to byly Cage the Elephant, Beaches in Tennessee. Jak jsem říkala, tak dneska se po 11. budeme opět podívat na český Reddit a vybrala jsem téma s názvem Co vás překvapilo, pobavilo nebo vyděsilo, když jste poprvé přišli domů k partnerovi nebo partnerce? Něco, co jste opravdu nečekali. Podivná kniha v knihovně, naprostý bordel, dokonale uklizený byt, bizarní sbírka, zvláštní domácí mazlíček, pokoj vypadající pořád jako v 15 letech. Nemusí to být red flag. Klidně jen něco, přičem jste si řekli, aha, tak tohle jsem o tobě opravdu nevěděla. Zajímají mě hlavně historky. Tak, takhle zní dnešní téma z Redditu. Já budu moc ráda, když přispějete svojí troškou do mlýna. Já třeba sama za sebe můžu říct, že když jsem byla poprvé u bývalých v jejich bytě, když nám bylo kolem 25, tak mě u obou tady těch kluků zarazilo, jak strašně stroze a jednoduše měli svůj domov zařízený. Žádný fotky, rostliny, barvy, vlastně oba měli byty pomalu jak takovou vězeňskou celu. Není to ten důvod, proč jsou oba bývalí, ale nebylo mi u nich úplně příjemně. Takže otázka zní, co vás překvapilo, pobavilo nebo vyděsilo, když jste poprvé přišli domů k partnerovi nebo partnerce? Napište mi to, nebo klidně třeba nahrajte hlasovku na 602 604 903.

0: Tohle je Fred Again a Baby Keem, Leave Me Alone. Nechte mě všichni bejt, to je spíš taková pondělní písnička, bych řekla, než úterní. Za malou chviličku si dáme taky nejhranější song tohoto týdne, který má na svědomí Olivia Rodrigo. Pustíme se Biffy Clyro a taky budeme pokračovat v tématu, co vás překvapilo, pobavilo nebo vyděsilo, když jste poprvé přišli domů k partnerovi či partnerce.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
4: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly/agrodabaky.cz.
5: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
9: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně.poděbrady.cz.
10: Express FM.
11: Hudba. Na prvním místě.

Biffy Clyro, Tiny Indoor Fireworks na Express FM, kde máme téma z Redditu. Co vás překvapilo, pobavilo nebo vyděsilo, když jste poprvé přišli domů k partnerovi či partnerce? Pojedeme od spoda, jako vždycky, k těm nejlajkovanějším komentářům. Tady někdo píše, mě překvapil jeho přítel. A ne ve smyslu kamarád. Přišla jsem k němu domů a během chvíle mi došlo, že tam bydlí ještě někdo. Říkám si dobrý, spolubydlící, kamarád, příbuzný. Člověk si vždycky něco rozumného vysvětlí. Pak mi ale začalo docházet, že ten kamarád se tam nějak moc chová jako doma. No a pak přišla informace, že je to jeho partner. Takže jsem se během jedné návštěvy dozvěděla nejen něco nového o jeho bytě, ale rovnou i o jeho osobním životě, o kterém jsem do té doby neměla absolutně tušení. Jiná píše, připadalo mi fakt WTF, že neměl postel, jen madraci hozenou na zemi a neměl lednici. Doma neměl lautrnic, jen těstoviny a vyskládaný různý pesta a omáčky do těstovin. Ne dvě, tři ani pět do zásoby. Regulérně několik plat naskládaných na sobě. Jiný píše, nebo jiná. Bývalý měl na nočním stolku a parapetu zbraně. Vrhací hvězdice, dýky, nože, tomahawk. Zpětně si říkám, že to měl být první varovný signál. Jiná píše, neměl skříň a oblečení měl pod stolem. A pak tady ještě čtu, bydlela s rodiči a ti měli v obýváku soustruh. Žádný ten hobby z Lidlu, ale velký průmyslový, snad půltunový soustruh v panelákovém bytě ve třetím poschodí. Jsou sousedi k nezaplacení tohle. Express FM.

Josh Baker a Poppy Bezcomb, My Place na Express FM. Kde jedeme téma z Redditu, co vás překvapilo, pobavilo nebo vyděsilo, když jste poprvé přišli domů k partnerovi či partnerce. A píše mi Tomáš. Ahoj Míšo, je tomu už drahno let, když jsem měl na střední škole spolužáka, který chodil nějaký čas s jednou dívkou a jak už to tak bývá, všemi barvitě vyprávěl, co a jak spolu dělají a na přetřes přišla i příslušná místa u jeho dívky v bytě. Jak šel čas, rozešli se. Po škole jsme o sobě nevěděli a já se jednoho dne s touto dívkou potkal. Zkrátím to. Jednoho dne jsem se i já ocitl u ní v bytě, akorát s tím rozdílem deja vu, že vše bylo tak, jak popisoval, v koupelně, kuchyni a tak dále, takže mě nic nepřekvapilo. Až na kocoura. Toho potvora zatajil. Kocour nám totiž tenkrát asistoval úplně u všeho a všude. I tak na to rád vzpomenu. Tomáši, děkuju, že ses podělil o tenhle příběh. To je takový zajímavý, když seš u někoho v bytě, kde si vlastně nikdy nebyl, ale máš pocit, že už tam jako, že to tam znáš a pohybuješ se tam jako doma. To je trošku děsivý. Co je taky děsivý, já jsem si před chvilkou vzpomněla na to, když jsem chodila se svým prvním přítelem a náš barák u našich, kde jsem bydlela, se pokusil někdo vykrást. A my jsme se jsme přijali taková bezpečnostní opatření, co jsme si sami dali. Vypadalo to tak, že můj táta měl na nočním stolku nunčaky, moje mamka měla vedle postele sekiru a já jsem měla nohu od stolu vedle postele. Takže kdybych si tam přivedla někoho na rande, tak by asi dost koukal, co jsme to za divnou rodinu. Nicméně přítel o tom věděl, takže mu to nepřišlo zase tak divný. A za malou chviličku se dostaneme k tomu nejlajkovanějšímu komentáři na tom Redditu, ale teďka hudba. Freestylers, Roughneck. Freestylers.

0: Jak jsme na tom s tou likvidací?
1: Mamo, v kufru, ale nevím kam s ním, šéfe, je moc velký.
0: Žádný problém, slyšel jsem o jedné stanici, co teď rozdává přesně to, co potřebujem.
1: A nelakuješ mě?
0: Vůbec, na Expressu se soutěží o štěpkovač dřeva za skoro 20 klacků.
1: Konečně se zbavíme těch větví ze zahrady.
0: Jasně, že větví, o čem jiným bychom mluvili, ty dřeváku.
2: Tento týden soutěžíme mezi 16. a 19. hodinou o benzínový štěpkovač dřeva Gamul HC100.
3: Poslouchejte a můžete vyhrát.
4: Odpolední drive
5: na Expressu.
6: Seš tlustá, fakt nechutný.
7: Pošli to heslo, jinak tě reportuji.
8: Vole, trapný, všichni se ti smějou.
9: Je nevadí, že jsem starší než ty.
10: Tak co, líbí si to tvoje nový video?
11: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečnevsíti.cz.
12: O2, více ze života.
13: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
14: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
15: Spěchejte na www.webglobe.cz.
16: Je! Schořela mi kulma.
17: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
18: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
23: Restaurace Masarička slaví 5 let. Přijďte ochutnat narozeninové menu se speciálním smaženým sýrem, oblíbeným masarykovým dezertem a slavnostním koktejlem. V jedinečné atmosféře restaurace na historickém Masarykově nádraží. Masarička. Už 5 let měníme jídlo v zážitek. www.masaryčkarestaurace.cz.
24: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Express.
4: Music first.

Sigma a Birdy, Find Me, krátce předpolednem na Express FM, kde ještě doťukneme téma z Redditu. Co vás překvapilo, pobavilo nebo vyděsilo, když jste poprvé přišli domů k partnerovi či partnerce? A jdeme se podívat na ty nejlajkovanější komentáře. Od spoda k tomu nejlajkovanějšímu. Někdo tam píše, na poličce měla fotku s Jonákem v Discolandu. Že byla tanečnice, jsem věděl, ale že až tak slavná. Jiný píše, pletený, nesundavatelný přikrývátko na záchodový prkínko. Jako nejsem zrovna úchyl na čistotu, ale co je moc, to je moc. Další, ne zrovna partnerka, pár lebek zvířat a desetimetrové lano na stolku. Bylo to ve vedlejším městě, asi třetí rande. A reálně jsem nenápadně poslal matce polohu, kdybych se nevrátil, aby věděli, kde hledat tělo. Někdo další, parte jeho bejvalky na lednici. Okay. Obrovská fotka Beethovena přes celou zeď hned za vchodem. Dnes, o 5 let později, tam bydlím. Byt jsme dost předělali, ale Beethoven tam furt je. A nejlajkovanější komentář zní. Přišla jsem k partnerovi na první oficiální návštěvu. Jeho rodiče mě pozvali na sváteční rodinný nedělní oběd. Svíčková byla skvělá. Uprostřed toho svátečního oběda, ale najednou maminka partnera odložila příbor, postavila se a pronesla ke všem dusevis a odkráčela z jídelny. Málem bylo po mně. Tak, tohle to byly příběhy z Redditu, co koho překvapilo, pobavilo nebo vyděsilo, když poprvé přišli domů k novému partnerovi nebo partnerce. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policie zasahuje v sídle Akademie věd v centru Prahy kvůli podezření z uzavírání fiktivních dohod o provedení práce, píše deník N. Mluvčí NCOZ potvrdil, že kriminalisté v budově sbírají důkazy. Dnes vyšla kniha Bratra zesnulé princezny Diany Charlesa Spencera, která znovu otevírá desítky let staré rány v britské královské rodině. Kniha Labutí píseň Diana moje sestra představuje podle agentury Reuters Spencerův pohled na život jeho sestry a její nešťastné manželství s princem Charlesem, nynějším králem Karlem III. Buckinghamský palác se ostře vymezil vůči pasáži, která Karla III., bývalého manžela Diany, popisuje jako necitlivého. Na mistrovství Evropy v roce 2028 dostanou prémie všichni závodníci do 8. místa. Celkem se na šampionátu v Chorozově rozdělí 3,5 milionu eur přes 85 milionů korun. A dneska bude převážně oblačno, odpoledne a večer bude mraků ubývat, místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music news.
3: Britské drum and bassové duo Jason Status vyráží na evropské turné Generic Everything, pojmenované podle jejich nadcházejícího alba, které vyjde 9. října. A Praha na trase nebude chybět. Pražský koncert ve sportovní hale Fortuna se koná 19. února. Vstupenky jdou do předprodeje zítra 23. září v 10 a oficiální prodej startuje v pátek 25. v 10.00. Madonna oznámila, že s Charlie XCX dali nový nádech skladbě Danceteria z Madonina nedávného alba Confessions 2. Nová verze s názvem Danceteria After Hours vychází ve čtvrtek. Vy si ji můžete předložit už teď a k tomu ještě navíc jsou k dispozici 3 limitovaná CDčka. Holly Humberston zrušila zbytek svého evropského turné poté, co jeden z členů jejího turné utrpěl vážné život ohrožující zranění. Na sociálních sítích potvrdila, že k incidentu došlo v neděli, ale dotyčná osoba je nyní v nemocnici, stabilizovaná a daří se jí dobře. Ale nemyslí si, že by vzhledem k dané situaci bylo správné pokračovat v evropském turné. Do konce září měla vystoupit v Kodani, Oslu, Stockholmu, Hamburku a Berlíně, ale fanouškům slíbila, že se vrátí příští rok, aby to udělala pořádně.
2: Express FM.

0: Family of the Year, Hero. To je to, co nám právě doznívá na vlnách Express FM. Za malou chvilku tady bude zpívat taky Robin, nebo si dáme Swedish House Mafia a Licky Lee.
1: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
4: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
7: Stěhování Krbec všechno zařídí.
6: stěhovanikrbec.cz
7: Stěhovací a vyklízecí služby.
8: trenirkarla.cz
9: Hlášení pro lovce slev.
10: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
11: Music. First.
1: Express FM.

Sú Vyryžovs Mafia likely Happiness is so sad, krátce před půl jednou na vlnách Express FM. Zpěvák Sting dával teďka rozhovor pro BBC, ve kterém prohlásil, že AI, jakože umělá inteligence, lidské umělce nikdy plnohodnotně nenahradí, protože na rozdíl od člověka nemá srdce a nikdy nezažila, jaké to je mít ho zlomené. Podle Stinga dokáže AI vytvořit ledatak kulisovou muziku do hotelových recepcí nebo na nádraží. Lidé ale na koncertech chtějí vidět zranitelného člověka, který dělá chyby, ne dokonalý stroj. Podobně to vidí i frontman Alterbridge Miles Kennedy, který odmítá AI používat při psaní skladeb s tím, že nechce ochudit sám sebe o radost z tvorby. Naopak ale třeba takový Boy George už generování písní přes AI v praxi vyzkoušel a netají se tím, že si tím dopomáhá. Já nevím. Jakoby nejsem muzikant, ale v tomhletom se přikláním rozhodně ke Stingovi a Milesovi. A pochybuju, že by AI dokázala takovou parádu jako Sting v tracku Englishman in New York.

Ve 12 hodin a 40 minut posloucháte Express FM, tohle je Harry Styles, Music for a Sushi Restaurant. Takže dobrou chuť, pokud právě obědváte. My se ale podíváme do Prahy, kde se totiž chystá něco výjimečného. A to 11 koncertů, takže 11 nezapomenutelných zážitků. Festival Prague Sounds oslaví na mnoha místech v Praze svůj 30. ročník. Od 2. do 22. listopadu nabídne hudební jízdu od jazzu přes elektroniku a třeba i rap, až po současnou klasiku. Anuška Shankar, což je sitaristka, kterou znáte ze spolupráce s kapelou Gorillaz, elektrohudebník Max Cooper, americká jazzová zpěvačka Samara Joy, jejíž hlasová brilance jí v 26 letech vynesly 6 cen Grammy a status nové nekorunované královny jazzu. A další zajímavá jména. 4 z těch koncertů jsou v Rudolfínu, další jinde po Praze. Mrkněte na stránky pragsounds.cz. No a když tam budete, tak si rovnou můžete koupit i vstupenku na koncert Koller Krill, což je unikátní podsta Davida Kollera Karlu Krillovi v pražském O2 Univerzu. Ten koncert bude 3. prosince a hosty koncertu budou Aneta Langerová, Vladimír Merta i Lenka Dusilová. A my si pustíme Davida Kollera.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
4: Prague Sounds, the festival.
5: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
6: Spěchejte na www.webglobe.cz.
7: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřežky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly agrodabaky.cz.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
16: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
17: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
18: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
17: Více na www.hermann.cz.
18: Hermann. Jistota na celý život.
19: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
19: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
19: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Express FM.
15: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
2: Express FM.

Tohle to jsou Editors, krátce před jednou odpolední na Express FM. Já pro vás dneska nemám fun fact nakonec, ale slíbila jsem na začátku vysílání, že si povíme něco, co se týká Jacka Harlowa, takže to chci splnit ještě. Jack Harlow, 28-letý rodák z Kentucky, se otevřeně přiznal, že pravidelně sleduje ohlasy na svou tvorbu, prej proto, že každý z nás chce být prostě milovaný. Harlow letos vydal svoje nový album s názvem Monika, které pro něj bylo žánrovým i zvukovým posunem, a říkal, že měl z reakcí publika trošku strach. Všechno z něj ale opadlo během nedávného turné, kde slyšel Dav zpívat svoje nové písničky slovo od slova. Podle něj je v hudbě nejdůležitější autenticita a udržení kontaktu s přáteli z rodného města, kteří ho prý drží zkrátka. To si myslím, že je zdravý přístup. S jeho trackem Hello Miss Johnson se loučím. Vy si užívejte tady odpoledne na Expressu s Veronikou a zase zítra páčko.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V budově Akademie věd na Národní třídě v Praze dnes zasahují kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle deníku N se vyšetřování týká podezření, že se v Akademii vystavovaly fiktivní dohody o provedení práce. Popularita amerického prezidenta Donalda Trumpa podle nejnovějšího průzkumu agentury Ipsos klesla na nejnižší úroveň za celou jeho politickou kariéru. Podporu mu vyslovilo pouze 32% respondentů. Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Kanadou. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu. Dnes je oblačno s nejvyšší teplotou mezi 12 a 13 stupni Celsia. Zítra bude jasno nebo polojasno a o stupeň tepleji. S 13. hodinou na Expressu odstartovalo odpolední vysílání, u kterého vás zdraví Veronika Koloušková. Krásné úterý.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Postpunkové kytary, co řežou do prázdnoty digitální doby, tak to jsou The Clockworks, které z britských ostrovů zamíří do Česka, vystoupí na lodi Cargo Gallery a to už 25. října. Ještě jednou vás zdraví Veronika, vítám vás u odpoledního vysílání, přeju vám krásný den. Pro Prahu je to docela velký den, protože od rána, od 7 hodin už máme novou lanovku na Petřín v Česku a v provozu je tedy, jsou dva vozy ze studia Anny Marešové. Včera testovali tu lanovku první VIP jezdci a cestující a jelikož se testovalo večer, tak došlo k tomu hezkému úkazu, že když se ty dvě protijedoucí lanovky míjejí ve středu té trati, tak se červeně rozsvítí jako dva milenci, protože Petřín, protože Mácha, protože Máj a tak dále. Jinak dalo by se předpokládat, že teď bude na lanovce docela narváno, že se tam budou tvořit velké fronty. To bych se tak jako obávala, že šotouši takzvaní si to budou chtít všechno fotit a natáčet. A dnes ráno tam bylo ale před 7 hodinou, než lanovka začala jezdit, pouze asi 20 lidí, takže to snad nebude tak šílené. A brzy se svezeme všichni. Hrát nám teď bude Kid Cudi dohromady s Pharrellem a je to skladba Surfing.
1: Express FM.

0: Teď tu mám jenom takovou krátkou telegrafickou zprávu, a to sice, že skupina Něco Něco oznámila, že vzala záskok zítra do kampusu Davice, kde se koná Campus Fest, což je studentský festival pivovarnictví, a vystoupí tam se vstupem úplně zdarma od 21. hodiny večer, takže zítra máte šanci vidět Něco Něco zadáčo ještě pod otevřeným nebem a udělat si takový poslední závěrečný festival za tímto létem. Za chvíli tu máme slovenskou Adélu a pustíme si taky italskou skupinu Måneskin.
1: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, slup. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
7: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
8: Hudba na prvním místě.

0: Před námi je prodloužený víkend, který se ponese v atmosféře babího léta. Babí léto, to je jev typický pro evropský kontinent, nastává na přelomu září a října. A proč se mu říká babí léto? No protože ve vzduchu poletují takové ty jemné pavučinky od malých pavoučků, které připomínají tenké šedivé vlasy babiček. A někdo říká indiánské léto, to je termín, který se používá spíše v Severní Americe, a to indiánské léto tam nastává o něco později, někdy dokonce až v listopadu, takže u nás spíše babí léto a má být krásné počasí o víkendu, takže bude baboletní. No a co se týká otvírací doby v ten státní svátek v pondělí na Den české státnosti, tak podle zákona budou obchody s plochou nad 200 metrů čtverečních zavřené, tak s tím počítejte. Hrát nám teď bude Arlo Parks, Hurt.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Říkala jsem, že se teď právě dostáváme do toho kratilkého období, toho krásného babího léta. Doufejme, že bude u nás tady slunečné, že nám bude přát počasí a to babí léto si hezky užijeme. No to babí léto, ještě jsem k tomu chtěla dopovědět, je jedno z nejfotogeničtějších období v roce. Protože všichni víme, co je to golden hour, zlatá hodinka, ta nastává zhruba hodinu před setměním a vždy to světlo je prostě takové krásně měkké, teplé, nízko položené sluníčko. Takže nejlepší portréty vždycky nafotíte v golden hour. Také filmaři nejradši filmují v této hodině. No a v tom babím létě je ta golden hour ještě hezčí, protože to nízko položené slunce krajinu zbarvuje do takových medových, jantarových, zlatavých tónů a hezky se v tomhle slunci fotí třeba různý pleteniny, které se nosejí na podzim a tak dále. Takže pokud si chcete nechat udělat hezký portréty nebo chcete nafotit váš protějšek nebo vaše děti, tak v tom babí létě určitě vyjdou krásně ty fotky. Ale já nejsem fotograf, ale tohle to náhodou vím a teď mi to říkala zrovna ještě kamarádka. Tak předávám informaci. Dále si dáme Naya Archives, si teď budeme hrát a potom přijdou na řadu Tudor Cinema Club.

0: 5. října si připomeneme 90 let od narození Václava Havla a včera byla na Mariánském náměstí v Praze, to je tam, co je městská knihovna, ústřední budova, odhalena už 70. lavička Václava Havla. Tu lavičku Václava Havla tvoří tradičně dvě křesla spojená kulatým stolem, jehož středem prorůstá strom. Ty lavičky jsou po celém světě, mají sloužit jako místo, které vyzývá k usednutí, přemýšlení, možná navázání nových kontaktů, nových přátelství, rozvíjení dialogu nebo naslouchání ostatním. To budování těch laviček inicioval někdejší český velvyslanec ve Spojených státech Petr Gandalovič společně s designérem Bořkem Šípkem. Ta první lavička Václava Havla byla založena a zpřístupněna v roce 2013 na univerzitě ve Washingtonu a tohle je 70. jak už jsem řekla, tak si jděte posedět. Za malou chvíli nám zahrají Jay-Z dohromady s Alicia Keys, pustíme si Empire State of Mind, zahrajeme si taky Tuvalu, 100 Waters nebo Hoosiera.
1: Za každou firmou je příběh.
2: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
1: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
2: Bez pozlátka, bez filtrů.
1: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
2: Express FM.
3: Express FM.
4: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
5: Prague Sounds, the festival.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
10: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
11: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Duradekor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
10: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
11: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
10: Přece Hermann.
11: Hermann. Jistota na celý život.
12: Music. First.
3: Express FM.

0: provozuje od dnešních ranních hodin nová lanovka na pražský Petřín. Mluvila jsem o takovém roztomilém detailu nebo záležitosti, kterou si tvůrci nechávali jako překvapení, a to je to, že když ty dvě lanovky jedou proti sobě, tak jedna mrkne a ta, co jede v protisměru, tak ta zčervená, jako dva lidé, kteří se třeba do sebe právě zakoukali. A mě zajímalo, jestli se tenhle jev bude jevit lidem cestujícím pouze ve večerních hodinách, kdy bude tma, anebo jestli to bude svítit červeně nebo rozsvěcet se i během denního světla, a je to tak, bude to celodenně, takže až tam pojedete třeba s dětmi, které to jistě taky ocení, jako já, tak o to nepřijdete určitě. Hrát nám teď bude tu velu a bude to píseň nazvaná DNH.
1: Express FM.

strašně moc děkuju vám, kdo jste tak pozorný a vždycky, když řeknu nějakou koninu, tak mi napíšete, že je to konina a já to můžu opravit. Takže teď moc děkuju Tomášovi, který mi napsal, že něco na Campus Festu nehrajou zítra, jak jsem si myslela, protože v jejich storíčku je zítra a to story už je prostě starý ze včerejška. Takže něco na Campus Festu v Davicích hrají dnes. Campus Fest je dnes, představí se tam 16 mini pivovarů, vstup je úplně zadarmo a něco hrajou na místo kapely, která odřekla, nemohla, nevím z jakého důvodu, byly to Esitrou, ale každopádně o 9 večer tam uslyšíte zdarma něco, tak se zajděte podívat, je to skvělá kapela, skvěle se na ní tancuje. Nevím, co k tomu víc říct, něco je prostě mus. A my si od nich teď dáme píseň, která se jmenuje Všechno se rozpadá, jako moje paměť. Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Stovky lidí dnes od časného rána čekají ve frontě před pražskou pobočkou České národní banky, aby získali 5 000 korun se speciálním přítiskem vydanou ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Před otevřením pokladny v 7:30 byla fronta dlouhá 700 metrů. Řada zájemců o bankovku čekala už od nočních hodin. Stovky metrů dlouhé fronty se tvořily také u poboček v Hradci Králové nebo v Brně. Dnes vyšla kniha bratra zesnulé princezny Diany Charlesa Spencera, která znovu otvírá desítky let staré rány v britské královské rodině. Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Kanadou. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu. Dnes je oblačnost, nejvyššími teplotami mezi 12 a 17 stupně Celsia, zítra bude už jasno nebo polojasno a o stupeň tepleji. To byly zprávy ve 14 hodin, posloucháte odpoledne na Expressu, kterým vás provází Veronika Koloušková. Přeju vám hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Když se řekne nejslavnější hudební klub České republiky, v současnosti to bude zřejmě klub Roxy, kdysi by mohl soupeřit ještě třeba s Bunkrem, nevím. Mluvím za pražské kluby, hlavně, ale myslím si, že je to i celorepublikově, asi Roxy má největší jméno i mezi zahraničními návštěvníky. Každopádně o Roxy vzniká kniha. Historie klubu Roxy se totiž táhne 100 let. Ta porevoluční historie taneční hudby se samozřejmě táhne asi tak nějakých jako 34 let, jestli to dobře počítám. No a vzniká kniha. Vzniká kniha, která se jmenuje Kopneš do plechovky a dva dny se tančí, a je to knížka, která snad jako dokáže popsat ty devadesátky co nejdetailněji a co největším prostě detailu prostřednictvím různých pamětníků, kteří se ty devadesátky pamatují. Byla spuštěna crowdfundingová kampaň, takže na knížku můžete přispět. Objevit by se měla na podzim, čili na tom vánočním trhu. Jak můžete přispět a co z toho budete mít, tak to vám řeknu za malou chviličku. Teď si pustíme skupinu Temper Trap a bude to song nazvaný Fader.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Takže zpátky ke knize Kopneš do plechovky a dva dny se tančí, což je kniha, která bude mapovat dlouhou historii domů v Dlouhé ulici, kde sídlí klub Roxy, který zesiluje nejzajímavější hudební trendy od houseu přes trip-hop, hip-hop, drum and bass, breakbeat, co já vím a další. Takže klub Roxy je velmi zásadní klub pro celou českou klubovou scénu. Ta knížka bude opravdu rozsáhlá, bude mít 500 stran, nabídne stovky dosud nepublikovaných fotografií, různé archivní materiály, vzpomínky pamětníků, rozhovory jednak s promotéry, taky s vystupujícími a tak dále. Na donio.cz probíhá sbírka. Je třeba vybrat 890 tisíc korun. Po začátku 6 dní už je vybráno 143 tisíc korun. Takže je vidět, že Roxy je klub srdci milý opravdu všem a že formoval spoustu lidí, kterým může být dnes od, co já vím, 30 do 60 let. No, ta kniha, jak už jsem říkala, by měla být někdy na podzim do Vánoce, abyste ji měli mít snad v ruce. Odměny pro přispěvatele, tak můžete třeba dostat roční vstupenku do Roxy pro dva, můžete se stát patronem knihy, dostat si to tiskový plakáty a tak dále. Podívejte se sami na donio.cz. Já držím moc palce, jak se vybere co nejvíc peněz. Hrát si budeme Jungle, hrát si budeme Black Keys a taky třeba Express 2 s Davidem Byrnem.
1: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
2: Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Červené víno na světlém koberci?
4: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
12: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka z aerodesky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek Skyline 9. října. Vstupenky na cargogalerie.cz nebo go out.
13: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
14: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
13: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
14: A můžete využít i výhodné financování.
13: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
15: Express. Music first. Express FM.

Podobně na tom Španělsko, Portugalsko, také Itálie, není to tam tak horké, ale také je tam velmi velké teplo. Takže pokud jste zvolili takovou pozdní zářijovou dovolenou a vybrali třeba Francii, no tak se vrátíte do parného léta. Hrát si teď budeme novinku našeho playlistu, jmenuje se Memories a je to novinka od zpěvačky Bíba Dubí. Novinka.

0: Tak to byla Al Twins a Thank You. Já vám děkuji za to, že posloucháte Express samozřejmě. Za malou chvíli si dáme další hudbu Pink Panthers dohromady s Willow, taky skupinu Foo Fighters. Budeme tady mít rubriku Hudební zprávy, což jsou hudební novinky, které vám každý den přináší Vašek Mašinda z ranního vysílání. No a taky vám prozradím, na jaké filmy můžete od čtvrtka chodit, protože se nám blíží premiéra Oscarového českého kandidáta.
1: Jak jsme na tom s tou likvidací?
2: Mám ho v kufru, ale nevím, kam s ním, šéfe. Je moc velký.
1: Žádný problém. Slyšel jsem o jedné stanici, co teď rozdává přesně to, co potřebujem.
2: A nelakuješ mě?
1: Vůbec. Na Expressu se soutěží o štěpkovač dřeva za skoro 20 klacků.
2: Konečně se zbavíme těch větví ze zahrady.
1: Jasně, že větví. O čem jiným bychom mluvili, ty dřeváku?
3: Tento týden soutěžíme mezi 16. a 19. hodinou o benzínový štěpkovač dřeva Gamul HC100.
4: Poslouchejte a můžete vyhrát.
5: Odpolední drive na Expressu.
6: Seš tlustá, fakt nechutný.
7: Pošli to heslo, jinak tě reportuji. Vole,
8: trapný, všichni se ti smějou.
9: Je nevadí, že jsem starší než ty.
10: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
11: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
12: O2, více ze života.
13: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. kalkulátor.cz.
14: Je, schořela mi kulma.
15: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
16: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s ETA pečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtěl by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
18: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
19: Restaurace Masaryčka slaví 5 let. Přijďte ochutnat narozeninové menu se speciálním smaženým sýrem, oblíbeným masarykovým dezertem a slavnostním koktejlem. V jedinečné atmosféře restaurace na historickém Masarykově nádraží. Masaryčka. Už 5 let měníme jídlo v zážitek. www.masaryčkarestaurace.cz.
20: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
21: Mami!
20: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
21: Vystřihovali jsme slana.
20: Vystřihovali.
21: Pak jsme šli s Bobinou ven. Skákali jsme přes panáka.
22: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
23: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
5: Hudba na prvním místě.
24: Express FM.

0: Express.
1: Express. Express.
2: Hudební zprávy.
0: Music news.
3: Britské drum and bassové duo Jason Status vyráží na evropské turné Generic Everything, pojmenované podle jejich nadcházejícího alba, které vyjde 9. října. A Praha na trase nebude chybět. Pražský koncert ve sportovní hale Fortuna se koná 19. února. Vstupenky jdou do předprodeje zítra 23. září v 10 a oficiální prodej startuje v pátek 25. v 10.00. Madonna oznámila, že s Charlie XCX dali nový nádech skladbě Danceteria z Madonina nedávného alba Confessions 2. Nová verze s názvem Danceteria After Hours vychází ve čtvrtek. Vy si ji můžete předložit už teď a k tomu ještě navíc jsou k dispozici 3 limitovaná CDčka. Holly Humberstone zrušila zbytek svého evropského turné poté, co jeden z členů jejího turné utrpěl vážné život ohrožující zranění. Na sociálních sítích potvrdila, že k incidentu došlo v neděli, ale dotyčná osoba je nyní v nemocnici, stabilizovaná a daří se jí dobře. Ale nemyslí si, že by vzhledem k dané situaci bylo správné pokračovat v evropském turné. Do konce září měla vystoupit v Kodani, Oslu, Stockholmu, Hamburku a Berlíně, ale fanouškům slíbila, že se vrátí příští rok, aby to udělala pořádně.
0: Express FM.

Hudební dokumenty a koncertní záznamy na velkém plátně se v posledních pár letech vlastně od covidu těší velké oblibě, protože řekněme si na rovinu, ne každý má na to vyrazit například do Manchesteru na comebackový koncert Oasis. A tak je pěkné, i když s odstupem, i když to nevidíte naživo, ale vidíte to pěkně zblízka, si ten velký návrat užít, alespoň takhle v kině. Takže nedlouho po filmu o návratu Oasis se dočkáme už za 8 dnů 30. září filmu o návratu Linkin Park. O jen druhém dechu, který museli popadnout a nabrat do plic poté, co nešťastně přišli o svého zpěváka Chestera Benningtona. Takže ten koncertní film nazvaný Linkin Park Unshatter bude sledovat tedy jejich druhou kariéru od roku 2002, kdy se poprvé potkali znovu po té dlouhé pauze ve studiu až po velké koncerty, které potvrdily, že Linkin Park mají stále místo v hudbě světové. Takže Linkin Park Unshatter od 30. 9. i v českých kinech. Teď si od nich pustíme stařičkou, starodávnou věc. Bude to Linkin Park a Jay-Z dohromady, Izolomeno, In The End.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce tzv. Kutnohorské sekty. Dokud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě. Irán nabízí znovu otevření strategického hormuzského průlivu do 7 dnů, pokud Spojené státy zmírní vojenský tlak a blokádu íránských přístavů. Teherán zároveň pomocí prostředníků navrhl obnovení jednání s Washingtonem o trvalém ukončení konfliktu. České tenistky vedou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové nad Británií 1-0. První bod vybojovala Marie Bousková nad Soney Kartalovou. Výběr kapitánky Barbory Strýcové dělí od postupu do semifinále jedno vítězství. Až ke počasí. Zatímco dnes je oblačno, zítra bude jasno nebo polojasno s nejvyšší teplotou mezi 14 a 18 stupni Celsia. To byly zprávy v 15 hodin. Máme 15.02 od mikrofonu Rádia Express FM. Vás zdraví Veronika, přeju vám hezké úterní odpoledne a dary nám všechno nejlepší k svátku.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Znáte takovou tu jogu ze štěňátky nebo cvičení ze štěňátky, puppy yoga? Tak mně se to nikdy moc nelíbilo. Vždycky mi to intuitivně přišlo trošku divný, trošku jako zneužívání těch zvířátek, jakože roztomilá štěňátka, samozřejmě pro chovatele možná dost dobrý způsob, jak ta zvířátka socializovat, štěňata, ale ejhle, v Itálii už byla puppy yoga zcela zakázána. A je to proto, že ta štěňata by mohla dostat nějakou třeba infekci, ale hlavně, kdyby došlo k nějakému třeba hlasitému zvuku, spadla nějaká třeba činka nebo nevím cokoliv, tak na tom štěněti to může samozřejmě zanechat neblahé stopy, protože v tomto jako mladém věku se teprve vyvíjejí jak ty sociální vazby, tak prostě návyky a charakter toho štěňátka nebo toho, čeho se bude třeba bát, tak zkrátka veterináři upozorňují na tu možnost toho stresu nebo právě té infekce a jak vidíme, tak v Itálii už jsou nejdál a tuto puppy yogu zakázali. Teď možná mluvím na někoho z vás, kdo to absolvoval, kdo, komu se to hodně líbí, ale tak se jako zamyslete, než příště půjdete na takovouhle puppy yogu, vím, že to může být pro vás hezký zážitek, ale ne třeba pro ty štěňátka. Tak pustíme si Rose Grey, Clap to Your Arms. Express FM. Express.

0: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný, proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Počkej, ty už si uklidila.
3: Jo.
2: Ale vždyť si začala před chvilkou.
3: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
4: Au, to znělo osobně.
3: To byl jen úklid.
1: Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
5: Být bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
6: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak, technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
1: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
9: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
10: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
12: Stěhování Krbec všechno zařídí.
11: stěhovanikrbec.cz.
12: Stěhovací a vyklízecí služby.
13: Music. First.
1: Express FM.

Dnes slaví 69. narozeniny princ temnoty, australský skladatel, zpěvák, spisovatel, ale i herec Nick Cave. Nicka Cavea jsme v Česku přivítali letos na festivalu Metronom v Praze. Ostatně je tu velmi častým hostem, protože tu má silnou fanouškovskou základnu. A my si na jeho oslavu pustíme duet, který naspíval se zpěvačkou PJ Harvey. Jmenuje se Henry Lee a je to duet, který vznikl pro jeho desku Murder Ballads, která vyšla v roce 1996. Je to taková stará murder balada o žádlivé ženě, která hostí muže u sebe doma, ale on s ní nechce zůstat, protože miluje jinou, a tak ona vezme takový malý nožík a ubodá ho a jeho tělo hodí do studny. Velmi zajímavý je taky klip, který vznikl v této písni. Jak Nick Cave, tak PJ Harvey jsou oblečeny v podstatě do téhož úboru, mají bílou košili a tmavé sako. Oni se v době, kdy začali natáčet ten videoklip, který vznikl na jeden jediný záběr, vůbec neznali a v průběhu těch 4 minut té písně se do sebe zamilovali a začali následně spolu žít, takže ten videoklip je vlastně záznamem v reálném čase vzniku vztahu, což dává taky ještě druhý rozměr té písni. Takže Nick Cave, PJ Harvey, Henry Lee, rok 1996 a všechno nejlepší Nicku Caveovi. Express Old School.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
4: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
5: Prague Sounds, the festival.
6: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
12: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
13: Mami!
12: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
13: Vystřihovali jsme slana.
12: Vystřihovali?
13: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
14: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
15: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka s Aero Desky Superpowers a bude to Mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek Skyline 9. října. Vstupenky na cargogalery.cz nebo Go Out.
16: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
17: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
16: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
17: Více na www.hormann.cz.
16: Hermann. Jistota na celý život.
18: Trenirkarla.cz.
19: Hlášení pro lovce slev.
18: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz
2: Express.

Na Expressu nyní uslyšíme čerstvou novinku našeho playlistu. Skupina Kings of Leon, to je skupina jak vystřižená z pořadu Zpívá celá rodina, akorát, že ve Zpívá celá rodina zpívali nebo hráli tři různé generace, tak tady zpívají a hrají brácha, brácha, brácha a bratranec, všichni se jmenují Folovilovi. No a je to skupina ze Spojených států amerických, právě oznámili vydání svojí už 10. desky, bude se jmenovat Oh My Beloved a vyjde 6. listopadu a nám už tady hraje intro, je taková velká nostalgie, My Whole World. Zároveň se s vámi loučí Veronika, protože za chvíli tu máme 16. hodinu a začíná Express Drive s Petrem a taky s Michalem. Užijte si krásný den a zítra se můžeme slyšet zase od 13 do 16. Ahoj! Novinka. Express FM.

0: Express Filmex.
1: Tento týden se v kinech konečně seznámíme s českým Oscarovým kandidátem. Vítězným dokumentem z Berlinále, pozoruhodným a extrémně silným snímkem režisérky Pepy Lubojacky, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Film vypráví o sourozenecké lásce a závislosti a diváci ho označují za emocionální horskou dráhu, inovativní, šokující a brutálně upřímnou. Pepa 5 let natáčela film, ve kterém sleduje svého milovaného staršího bráchu a jeho život se závislostí. Proč připravila jejího bratra a dva bratrance o vztahy, zdraví i střechu nad hlavou? A co když za tím vším nestojí závislost samotná, ale něco, co začalo daleko dřív? Neotřelý mix intimních deníkových záběrů, oživlých fotografií, stylizovaných vzpomínek a grafických koláží dělá z filmu originální zážitek, který je syrový i hravý zároveň. Jako režisérka a sestra stojí Pepa před otázkou, na kterou neexistuje snadná odpověď. Kde končí láska a začíná kontrola? Zachraňovat nebo nechat jít?
2: Je prostě blbě, já si potřebuju něco dát.
3: Taťka umřel.
2: Víš, ale potřebuju si něco dát.
3: Ty jsi brácho na ulici už nějakých 8 let.
2: Chci se zakoulit, ne?
3: Co přijde dál?
4: Slyšel jsem, že se vzorce opakují.
5: Opakují.
6: Opakují.
4: Opakují.
1: Na plátně přivítáme také Breda Pitta, a to v thrilleru Davida Ayera V srdci divočiny. James je penzionovaný vojenský expert, který se svým psem, německým ovčákem Odinem, taktéž válečným veteránem, vydává na výlet do drsné aljašské divočiny. Jejich výprava se zkomplikuje, když James s malým letadlem vinou zdravotní indispozice havaruje. Ti dva už v minulosti ve válečné zóně dokázali, že se jeden na druhého můžou stoprocentně spolehnout. Zvládnou ale spolu zdolat nástrahy aljašské divočiny, kde číhá smrtelné nebezpečí na každém kroku? Aljašku ve filmu zastoupila panenská příroda Nového Zélandu. 62-letý Brad Pitt zvládl většinu akčních scén natočit bez kaskadéra.
7: Good job, buddy. It's just you and me, boy. I'll get you home. I'll get you home. I'll get you home. The heart of this beast is strong.
0: Express Filmix.
8: Na Express FM.
9: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
8: Express.

bang.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Jeden byt za 250 tisíc korun. Tak výhodně nakoupila v roce 2021 čtyři byty firma Miroslava Tůmy, starosty Ralska na Českolipsku z hnutí ANO. Prodávajícím byl podnikatel, jemuž město v čele s Tůmou prodalo několik měsíců předtím ohromný balík pozemků, které se měly později zhodnotit díky záměru společnosti ČES. Írán nabízí znovu otevření strategického Hormuzského průlivu do 7 dnů, pokud Spojené státy zmírní vojenský tlak a blokádu íránských přístavů. Zároveň navrhl obnovení jednání o úplném ukončení konfliktu. První krok postupu do semifinále na závěrečném turnaji Billie Jean King Cupu v Shenzhenu udělal hvězdný výběr kapitánky Barbory Strýcové. Po vítězství Marie Bouskové nad Sonaj Kartal teď proti sobě stojí týmové jedničky Linda Nosková a Katie Boulter. V tuto chvíli je to 6-2 a 4-4 z pohledu české hráčky. Podrobnou online reportáž nabízí websport.cz. Po noci, která místy přinese i přízemní mraz, díky nás čeká polojasná až jasná středa s ojedinělými přeháňkami a teplotami 14 až 20 stupňů. Je tady 16. hodina, dneska ty čísla mi nějak nejdou, 16. hodina a s ní taky startuje úterní Express Drive. Zdraví vás Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Posloucháte Express FM, posloucháte odpolední drive a poslouchali jste Nothing But Thieves. Už pátek se od nich dočkáte pátý řadový desky, kterou pak z kraje roku představí v našem hlavním městě. Michal s Petrem vám přijí příjemný poslech.
1: Ano, je to tak, přejeme vám příjemný poslech a zveme vás do hospody, na relí. A kam ještě?
0: Já bych řekl, jo, ale víš, jak to dopadl, už nemáme 4 hoďky, máme jenom 3, máme toho pro vás opravdu spousty.
1: Tak určitě dáme hospodu a relí a taky určitě dáme soutěž o štěpkovač Gamul Lumak.
0: A pak mám jednu vychytávku, opět, ale o té až později, podle toho, jak se budu cítit, bude to zároveň tip na jednu návštěvu v Praze. Já myslím, že jako dneska se to docela, mám z toho takový dobrý pocit, no. Nechci to přepálit.
1: A musíme omluvit jenom naši knižní expertku Marušku Irovou, utrpěla rýmečku.
0: Někde se nám začetla.
1: Přestože to je typicky mužská nemoc, tak ona jí trpí, vyhnali jí z práce.
0: Ona by přišla.
1: Ona už jako byla připravena, že přijde, ale musela by tady čekat asi 3 hodiny. Ale víš, co bychom mohli, když teda tady není a ona nerada mluví o sobě, mohli bychom se podívat na novou povídkovou knihu, do které ona přispěla. Když už teda v tom čase, kdy ona tady bývá, že bychom jako mrkli na to.
0: To ví, že jo.
1: Tak, no a to jsou 3 věci, které jsme vám slíbili a co vám slibovat nemusíme, což je u nás standard, je samozřejmě skvělá hudba, jako třeba Bastille, C2C a Derek Martin a jejich skvělá věc Happy nebo Gracie Abrams.
0: No, ale já myslím, že na úvod jako dobrý.
1: Hezké odpoledne.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Restaurace Masaryčka slaví 5 let. Přijďte ochutnat narozeninové menu se speciálním smaženým sýrem, oblíbeným Masarykovým dezertem a slavnostním koktejlem. V jedinečné atmosféře restaurace na historickém Masarykově nádraží. Masaryčka. Už 5 let měníme jídlo v zážitek. www.masaryčkarestaurace.cz.
7: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
8: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v Průhonicích a na webu panmatrace.cz.
9: Skyline na lodi Cargo v Praze na Smíchovské náplavce. Doražte v pátek 9. října na jedinej letošní solo koncert v Praze. Bude to rozlučka s érou desky Superpowers a bude to mejdán, o kterém budete vyprávět ještě vnoučatům. Pátek Skyline 9. října. Vstupenky na cargogalerie.cz nebo go out.
10: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
11: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
12: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Tohle byly Leap, kteří hrajou čím dál tím líp. Sinking Feeling. Pokud jste si koupili lístky na jejich pražský koncert, patříte mezi šťastlivce, protože jejich vystoupení v pražském klubu Archa Plus je beznadějně vyprodané.
1: No, nebude se třeba přesouvat
0: do
1: nějaké lepší, větší venue?
0: Oni furt tak vždycky přijedou, jako poprvé přijedou. Do kafe v lese, pak si jdeme Meet Factory, že jo, pak naposledy byli v Lucerna Music Baru, když nepočítám Bloodfest. No, teď mají Archa Plus a opět vyprodáno.
1: Tak na Bloodfestu možná dost zaujali, takže je to jasný, no, že mají vyprodáno. Kdo taky hraje líp, dokonce bych řekl nejlíp, tak to je Linda Noskova, takže Češky v Šenčenu vedou 2-0 a jestli se nepletu, čtyřhra už se ani hrát nebude, protože je vyřešeno. Linda Noskova právě zvládla tiebreak a vyhrála 2-0 na sety. No ale my se podíváme na jiný sport, a to na rally. Představ si, že v Americe je na spadnutí jedna velká senzace, protože jejich národní rallyový šampionát může vyhrát 19-letá dívka. Vede o 17 bodů a pokud svůj náskok uhájí, může se stát první ženou v historii, která vyhraje absolutní titul v americkém národním rallyovém šampionátu. Ale pozor, ten příběh má hollywoodské parametry, protože ta dívka se jmenuje Lia Block. Je to samozřejmě dcera Kena Blocka, legendy rally, který v roce 2022 na tom byl úplně stejně. Do poslední rally sezóny vstupoval jako lídr šampionátu, ale bohužel ho tenkrát o titul přepravil Brandon Semenuk. On už tedy není mezi námi, to víme, takže pokud by Lia zvládla ten poslední závod, tak vlastně je to fakt jako na hollywoodský doják, který Američani mají rádi, že jo, tyhle ty sportovní, jako trošku, ještě teda ideálně, aby třeba jako měla nějakou, jako že by upadlo kolo na začátku té poslední rally, ale pak by to zase všechno předjela, že jo.
0: Takže by jela po
1: všech. To už jako přidáváme trošku scenaristům, jo, možná J.J. Abrams, že by se toho pak ujal, jo, přidáváme jim už trošku nějakou invenci. A takhle přece ty jejich filmy jsou, že jo. Jsi trošku chcípáček, ale najednou to vyhraješ celý, že?
0: No jasně.
1: Takže ona teda očivně chcípáček není, protože vede o 17 bodů, tak aspoň, aby teda tam měla třeba nějaký zádrhel, no, v tom filmu. Jinak jí přeju samozřejmě, aby v posledním závodě žádný zádrhel neměla a vlastně svého zesnulého otce uctila tím, že ona by to dotáhla do toho vítězného konce.
0: Já myslím, musí to být samozřejmě těžký pro takovouhle holku v takovém chlapském sportu, moc jí to přeju a myslím si, že když se my teďko bavíme o ideě natočit nějaký biják, určitě už někdo má napsaný scénář.
1: Já
0: akorát
1: tomu
0: čeká,
1: věřím,
0: jak dopadne ten závod, dopíšu to poslední stránku a jdeme
1: tak
0: rovnou.
1: Jak pak přijde na ten hřbitov a tati, taky jsem to nezvládla.
2: Ty vole, blbni.
1: Pokud to bude dělat ten Fincher, a když to bude dělat J.J. Abrams, tak tati, tak jsem ti to vyhrála, dám mu tam ten pohár na ten hrob, víš, a odejde.
0: Až ta, a tím to bude, a jde do mlhy.
1: Jo, přesně tak. Express.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehody hlásí silnice 1/35 v katastru Liberce v části obce Unisy Sever. 13 na průtahu Děčínem, 11

0: obce Rybná nad Zdobnicí na Rychnovsku, 14 u Rudníku na Trutnovsku, 56 u Frýdku Místku a přímo ve Frýdku Místku je nehoda na hlavní třídě a taky v Sadech 35 v Plzni a ještě jedna plzeňská nehoda a to v ulici Barvínkové mezi křižovatkami ulic Na Výsluní a v Kamení. Jeďte opatrně a i nadále poslouchejte Express Drive, odkud vás zdraví Michal a Petr.
1: Express FM. Ať jedeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
1: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku. Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz.
3: Express FM.

mám chuť na koláče. Koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na kolie. Teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržení.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
3: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly /agrodabaky.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Hugo, aperole, fiero.
9: Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
10: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
11: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí.cz?
12: Mami!
11: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
12: Vystřihovali jsme slana.
11: Vystřihovali?
12: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
13: Hlídání dětí.cz. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
14: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krtský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
15: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií. S důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
16: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
17: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
18: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
19: Music. First. Express FM.

0: toho, že se do vesmíru bude létat jako na dovolenou. Jakože teďka lítáme do Egypta, nebo do Tunisu, tak budeme lítat do kosmu. No a potom budeme potkávat Cosmic Girl, o kterých zpíval Jamiroquai.
1: No, ale to budeme muset mít hodně penízků. A já teď položím hypotetickou otázku. Kolik peněz potřebujete, abyste už nikdy nemuseli řešit peníze?
0: Já nevím.
1: 100 milionů.
0: Hele, 100 milionů mě přijde málo.
1: Miliardu.
0: Tím jako přemýšlím, když jako sázím, sklízím, tak si vždycky říkám, jako kolik bych potřeboval, abych jako opravdu nemusel makat, ale jako zároveň si dopřál toho jako luxusu boháčskýho, jako. A jako myslím si, že třeba normálnímu smrtelníkovi, který to nepřežene, nekoupí si 6 Bugatti Veyronů, jo, takže mu podle mě stačí třeba jako 250 až 350 milionů.
1: No, to nejsi skromnej. Samozřejmě záleží, jo, ale ukazuje se, že správná odpověď může být, žádná částka není dost vysoká, když ji umíte dostatečně rychle utratit.
0: No, tak to je jasný, že?
1: Sví o tom ví třeba Nicolas Cage, o tom jsme tu mluvili, ano. Který v podstatě nakupoval zámky skoro jako my ponožky. A co se týká dalších případů, tak jsem se podíval na pár zahraničích i na pár domácích. Z těch zahraničích třeba Mike Tyson. Během kariéry vydělal odhadem 200 až 300 milionů dolarů, ale v roce 2003 vyhlásil bankrot. Utrácel za sídla, desítky aut, šperky, dárky pro okolí a slavné byly i jeho bílé bengalské tygry.
0: Tygři.
1: A jeden stál 70 tisíc dolarů a jejich trenér měl dostávat 125 tisíc ročně.
0: To možná dostal více, že jeho trenér, ne?
1: No a když měl Mike Tyson na rozky, utratil 410 tisíc dolarů, jen tak jako... No, oni vůbec ty devadesátky byli asi veselí, protože třeba MC Hammer na začátku 90. let patřil k nejbohatším hudebníkům a Forbes jeho roční příjem odhadoval na 33 milionů dolarů. Takže on si vybudoval obří sídlo s bazénem, bowlingový dráhy, minimálně 17 aut si pořídil, závodní koně a zaměstnával kolem 40 lidí. Takže v roce 1996 skončil v bankrotu s dluhy kolem 10 až 14 milionů dolarů.
0: A teďka z něj je ten pastor.
1: Fakt? No, on se stal toho, no. No, a aby jsme tu taky měli nějakou ženskou, a to mě docela překvapilo, tak v této síti rozhazovačů uvízla i Kim Basinger.
0: Ano.
1: Na konci 80. let byla součástí investorské skupiny, která za zhruba 20 milionů dolarů koupila většinu městečka Braselton v Georgii. Chtěli z něj udělat turistické a filmové centrum, ale plán nevyšel a herečka se později dostala do finančních problémů a v roce 1993 požádala o ochranu před věřiteli.
0: A tak zase tady bych to jako řekl, že to byla špatná investice, ne? Že by vyhazovala za blbosti. Jako,
1: no, jo, ona ještě...
0: Jako věřila, no, ale samozřejmě asi si nežila doma s rohlíkem a vlašákem, jo? Ale jako ten největší průšvih byla právě tady ta investice.
1: No, právě, že ještě jí trošku pustil žilou soudní spor kolem filmu Boxing Helena. Tam se soudila o mnoha milionů a prohrála. Na závěr z těch zahraničí Burt Reynolds, což taky byl kdysi jeden z nejlépe placených herců Hollywoodu, takže měl soukromý letadlo, několik domů, ranč, 100 koní. No ale pak přišly zase špatné investice, nákladný rozvod ti většinou pustí
0: rozvod,
1: žilou.
0: Ano, to je většinou špatný.
1: Takže v roce 1996 požádal o bankrot z více než 10 miliony závazků. No a aby jsme nebyli jenom u nás,
0: ano.
1: Tak samozřejmě v Čechách tyhle ty známí sportovci, herci, umělci přece jenom tolik se nevyskytují, ale můžeme jmenovat. Na prvním místě mi uvízl Martin Čupr. Bývalý fotbalista Liberce otevřeně přiznal, že během roku a půl prohrál na ruletě asi 2,5 milionu korun.
0: Kulička.
1: Říkal, že za jediný večer dokázal prohrát i 200 tisíc, dnes pracuje jako skladník a dluhy stále splácí. Takovej jako nejčistší ekvivalent příběhu měl peníze a utratil je, jo?
0: No, počkej, ale takhle napodobně na tom byl asi Tomáš Řepka, ne?
1: Ano, Tomáš Řepka během kariéry vydělával velký peníze, ale později měl exekuce, dluhy na výživném a v roce 2019 u soudu tvrdil, že nevlastní dům, auto ani jiný majetek a vydělává jen jednotky tisíc měsíčně.
0: No i pak skončil i za katrem.
1: U něj ale není fér, že všechno říct, že všechno utratil za hlouposti. Jo? Finanční pád byl kombinací více problémů. No, konec konců Roman Čechmánek, olympijský vítěz na Gána, aby taky mohl o tom napsat knihu, protože po kariéře investoval do minipivovaru, nemovitostí a developerských projektů a jeho podnikání skončilo insolvencí a dluhy podle dobových údajů se pohybovaly kolem 100 milionů.
0: No, tak zkrátka, ať už vyděláváte jakkoliv, tak prosím vás, utrácíte jenom peníze, které máte. A Já jsem ti jenom chtěl říct, že když budeš mít hodně peněz a nebudeš chtít bankrotovat, tak se musíš tady řídit touhle radou. Nesát na to. Já.

0: Hammer time.
1: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
2: Začalo samočištění a vysoušení.
1: Takže žádná kbelíková nostalgie. Jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
4: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
5: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. Z Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
6: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
7: Prague Sounds, the festival.
8: Co si přejete zažít na cestách se Slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na Slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
9: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Express. Music first.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Česká advokátní komora zkritizovala premiéra Andreje Babiše za jeho ostré výrobky na adresu českých soudů z minulého týdne. Označila je za nevhodné a nepatřičné. Americká administrativa připravuje tvrdé kroky proti Mezinárodnímu trestnímu soudu, protože vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Čeští tenisté si stejně jako loni zahrají na závěrečném turnaji Davis Cupu v Boloni. Od 24. do 29. listopadu. Los finálového klání jim ovšem moc radosti neudělal, pro první kolo jim přisoudil nepříjemnou Kanadu. Po noci, která místy přinese i přízemní mrazíky, nás čeká polojasná až jasná středa s ojedinělými přeháňkami a teplotami 14 až 20 stupňů. My tady ojedinělé říkáme vtipy, taky spoustu zajímavých informací, to je standard, a taky vám nabízíme skvělou hudbu. Jsme Express Drive, jsme Petr a Michal a přejeme vám hezké odpoledne.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: To byli kluci z Kentucky a zpívali o plážích v Tennessee. Cage the Elephant na Express FM, kde právě posloucháte odpolední drive. Maruška Irová bohužel ochořela a tak si tu my s Michalem musíme knižně vystačit sami.
1: No ale využijeme toho k tomu, že můžeme představit novou knihu, na které se Maruška podílela. Je to kniha povídková a je to vlastně takový adventní knižní kalendář, protože je tam 24 povídek od 26 českých autorů, to znamená, že dvě povídky napsali dva dohromady. No a ty vám mohou zajistit 24 mrazivých večerů. To, že tu knihu přečtete dřív a třeba si jako nevystačí vám na 24 večerů, je celkem možné. Je to 24 mrazivých, tajemných a napínavých povídek, kde se ti známí autoři představují tak, jak jste možná ještě nečetli, v příbězích, které dokážou zahřát, překvapit, zneklinit i připomenout, že advent není jen časem světla a očekávání. Píše se v oficiálním materiálu, abychom nemluvili o těch autorech jen tak, jako že tam je Maruška a dalších 25, tak je tam třeba Petra Klabouchová, Jana Jašová, Jana Poncarová, Antonín Mazáč, Kateřina Surmanová, Iva Hač-Musa, nebo třeba Oldřich Suchý. No, nebudem vyjmenovat samozřejmě všechny, to bychom tady byli dlouho. Takže pokud jste vášní čtenáři, tak můžete si to dát a potom nám třeba můžete napsat, jestli se vám opravdu ta Maruščina líbila nejvíc, nebo jo.
0: My to samozřejmě vyřídíme.
1: Rádi no. To vyřídíme.
0: No, knihy nějak nám přidosty k srdci, takže já jsem poprvé v historii udělal rozhovor s jedním spisovatelem domácím, řeknu mým oblíbeným a
1: hvězdným,
0: hvězdným a úspěšným, jejím Leoš Kiša, který tvoří i pod pseudonymem František Kotleta. To povídání bylo velmi zajímavé, točilo se vlastně kolem jeho začátku, kolem jeho tvorby, co tvoří pod Františkem Kotletou, co pod Leošem Kišou. V těchto dnech mu vyšla kniha, která se jmenuje Nástupci zápisky ze světa gerontokracie, tak se o tom bavíme taky, stejně tak jako o té předposlední kriminální záležitosti syndikát, která vypovídá o AI. No, co vám budu říkat, venku to bude ve čtvrtek.
1: Můžete se to poslechnout na našem webu a v 7 večer taky v našem vysílání.
0: Na webu vám můžu slíbit, že bude prodloužená verze, protože my jsme toho nakecali opravdu hodně a tak jsme museli to malinko odklonit, takže kdo má rád tohoto spisovatele Leoše Kišu, přijde si na své.
2: Úterní odpoledne na Express FM. Express FM.

0: seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošli to heslo, jinak tě nepotrhu.
2: Trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem starší než ty.
4: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
6: O2. Více ze života.
7: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
10: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
11: Spěchejte na www.webglobe.cz.
12: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak, technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
13: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
14: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
15: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
16: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v průhonicích a na webu panmatrace.cz.
17: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
18: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
19: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
18: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.
14: Nejhranější song na Express.
15: Express FM.

0: Načerpali jsme síly ve společnosti Coldplay a my tu teďka už máme něco pro opravdové chlapy.
1: No a hlavně pro nadšené zahrádkáře, chataře, chalupáře, pro všechny, kteří potřebují pořádného pomocníka na zahradu v podobě štěpkovače dřeva Gamul HC100. Tento týden o ní soutěžíme. Je to věc, která stojí teď zrovna za 17 990 korun. Ovšem katalogová cena je ještě o 10 000 vyšší. Je to benzínový štěpkovač, to znamená, že nepotřebujete žádnou prodlužku, žádnou šňůru, ale pěkně nastartovat. I když samozřejmě ceny benzínu teď, ale ono to má naštěstí malou spotřebu, nebojte.
0: Já jsem se zrovna díval na stránkách Lumak.cz, což je firma, která ten štěpkovač dřeva Gamul HC100 to vyrábí na video. A musím říct, že tohle není žádný laciný šmejt, ale opravdu jako výkonná mašina, přece jenom ty data, který hovoří o otáčkách, výkonu a tak dále, jsou jasná. Je v krásný zelený barvě. Já myslím, že každej, ať už máte jenom nějaký sroubeček anebo ohromnou vilu, tuhle tu záležitost už je.
1: Jo, rozhodně, protože si vyrobíte štěpku, kterou můžete třeba mulčovat, ale můžete s ní i topit, až vám to pěkně vyschne, nebo když to budete dělat z těch vyschlých větví. No a je to jednoduché, stačí odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku a poslat nám ji na e-mail drive@expressfm.cz.
0: No a ta otázka je následující. Gamul drtí větve a my se ptáme, do kterého průměru, až do jakého průměru ty větve drtí. Kdybyste potřebovali nápovědu, tak už jsem říkal, že společnost Lumak má stránky www.lumag.cz a tam byste ji třeba teoreticky mohli najít.
1: No jasně, tak pište drive@expressfm.cz.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Express. Dopravní
1: servis. Na trase Brno-Adamov dávejte pozor, v katastru obce Bílovice nad Svitavou na dopravním přejezdu, na železničním přejezdu se stala nehoda, integrovaný záchranný systém je na cestě, ale vy tam pravděpodobně vůbec neprojedete, takže se snažte to objet. Průtah Havířovem po silnici číslo 11 také hlásí nehodu, Rudolfovská třída v Českých Budějovicích a v Brně ulice Pražská a Kněžská taky hlásí komplikaci v podobě nehody. Tak jeďte opatrně a i nadále poslouchejte Express Drive, odkud vás zdraví Petr a Michal.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
2: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku. Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na alza.cz.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
2: Prague Sounds, the festival.
3: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
4: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl. To se vyplatí.
15: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
16: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
15: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
17: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
18: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
19: Trenýrkarna.cz.
20: Hlášení pro lovce slev.
21: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
22: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
23: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
22: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
23: A můžete využít i výhodné financování.
22: Nabídka vozu na auto-polic.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
24: Express FM.
25: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: projekt hudebníka a producenta Davida Žbirky, doznívá jich starší záležitost, it's cool. Cool je taky to, že vyšel nový žebříček nejlepších 10 zemí k životu v roce 2026. Je to podle Rumavy Global Relocation Index. Na prvním místě je Estonsko. Ten index to řadí podle 24 měřítek, kam patří třeba jako finance, daně, samozřejmě možnost zdravotní péče, bezpečnost, stabilita, možnosti pracovat a tak dále. Je těch kritérií, jak jsem říkal, je 24, takže nebudu vyjmenovat všechna. Na druhém místě je Singapur, na třetím Malajzie a celkově je tam polovina žebříčku Evropa a druhá polovička Asie a je tam jenom jedna americká země a to je St. Kitts and Nevis.
1: Co to je?
0: No, to je svatý, tyjo, počkej, St. Kitts, svatá Kateřina a Nevis, myslím, to je v češtině. Musím se podívat, možná, jo, svatý Krištof a Nevis, pardon. Jo, to je ostrovní stát, suverénní ve východní části Karibiku. Tam si myslím, že hodně dělá podnebí, teda tady u toho, že se tam dostal do toho na osmé místo, no a hned za ním je jenom o 0,4 bodu Česká republika. Takže dostali jsme se do top 10, za námi je Malta, před námi z evropských zemí Lotyšsko, Portugalsko. A to je všechno, no. Pak tam jsou asijské teda, takže gratulujeme si.
1: No hlavně, važme si.
0: No já si vážím, ano. Express. Express Drive.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Pražští příznivci SPD a motoristů by raději v primátorském křesle viděli jedničku ANO Jana Hušbauera než lídry svých stran, kteří jsou pro ně až druhou volbou. Podle průzkumu agentury NMS pro novinky.cz se široké podpoře těší také Petr Hlaváček, lídr kandidátky STAN. Přes 150 mrtvých se v posledních dnech vyžádali boje mezi jemenskými Huty a vládními silami podporovanými Saudskou Arábií. Velká Británie hodlá Riádu poskytnout omezenou vojenskou pomoc. Soupeř českého národního týmu v úvodním utkání Ligy národů řeší vážný problém. Chorvatský fotbalový svaz v souvislosti s novou sponzorskou smlouvou se společností Adidas vyšetřuje chorvatský úřad pro boj proti korupci. Po noci, která místy přinese i přízemní mrazíky, nás čeká polojasná až jasná středa s ojedinělými přehánkami a teplotami 14 až 20 stupňů. My tady máme stále slunečno a posíláme vám sluníčkovou náladu z Express Drive pro úterý 22. září. Stále vám hezké odpoledne přejí Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Rivers Psychology. Buchví, jestli ještě budou někdy moci hrát, možná nějaké brzy budou cancelled.
1: Uvidíme.
0: No, ale co není rozhodně cancelled, to je chození na pivo, to je naše česká kultura. No a my jsme tady úplně náhodou vlastně rozjeli takový seriál o různých kultovních hospodách. Začalo to Jedovou chýší a jelikož Jedová chýše bývala v Praze, tak Petr chtěl vyvážit a říká, ještě bychom měli dát něco brněnskýho. No a potom, jak vždycky říká babu, down to the rabbit hole a najednou z toho je seriál, protože těch zajímavých hospod je po celé republice spousta. A některé už nefungují, některé fungují, ty máme samozřejmě radši, na druhou stranu zase to někdo může brát jako takovou skrytou reklamu, takže kam vyrazíme dneska, Peťo?
1: Dneska vyrazíme do Zlína.
0: Do Zlína.
1: A vzhledem k tomu, že se právě pohybujeme po celé republice, tak to vlastně nemůže být bráno jako reklama. My se občas zmíníme o místním pivovaru a to je jakoby pouze informace, která je, má nějakou souvislost.
0: No jestli tak, když Masný krámy provozuje Budvar, tak nemůžeš to nezmínit.
1: Přesně tak.
0: No.
1: A když je v Plzni plzeňský, tak jako stojí si udělat. Každopádně dnešní lokál se jmenuje Pivnice u Máců a nachází se na Tyršově nábřeží a má skoro stoletou historii, takže určitě za zmínku v našem hospodském speciálu stojí. Její příběh začíná už v roce 1927. V zadní části dnešního areálu tehdy vznikl sklad a velký obchod přerovského pivovaru Zubr. Byly tam garáže a dokonce ubytování pro řidiče, kteří to pivo rozváželi. O 4 roky později se prostory přestavěly a roku 1931 tu vznikla besední místnost. Hospoda, kužona a letní zahrádka. Takže takový kombo a zároveň základ dnešní pivnice. Areál navrhl zlínský stavitel Josef Winkler, který chtěl v sousedním domě vybudovat také restauraci a hotel. Jenže proti byl tehdejší zlínský starosta Tomáš Baťa. A Baťa měl k alkoholu dost odmítavý vztah. Vadilo mu, že jeho zaměstnanci místo odpočinku utrácejí peníze po hospodách. No a spor se podle dochovaných pramenů dostal až k pokutám a soudnímu řízení. Winkler ale nakonec uspěl a Zlín restauraci i hotel dostal. V roce 1932 byla dokončena přední část komplexu s další pivnicí. Podniky se později proslavily jako Mácova nebo hotel Máca podle tehdejšího majitele a provozovatele. Za socialismu se z hotelu stal hotel Stadion. Zajímavý je, že pivní tradice přežila všechny změny režimu i názvu. Zubr, kvůli kterému celý příběh v roce 1927 vlastně začal, se tu podle současných zdrojů čepuje dodnes. Samotná pivnice se prezentuje jako nejstarší stále fungující pivnice ve Zlíně a v roce 2005 prošel podnik výraznější rekonstrukcí. O rok později pak přibyla pizzerie a areál má dnes také velké venkovní zahrádky. Takže pokud pojedete kolem Zlína,
0: tak se tam stavte a já tam, teď jsem zjistil, že jsem tam byl, dokonce jsem spal tam v penzionu.
1: No tak
0: když jsem tam studoval, já jsem totiž studoval ve Zlíně a k tomuto městu baťovskému mám velmi jako blízký vztah. Je to, řekl bych, moje třetí nejoblíbenější město v Česku.
1: No vidíš to, já tam dlouho nebyl, ale hospodu u Máců si příště určitě nenechám ujít.
0: Jo, stav se v zoo, když tak taky.
1: Jo. Express. Express Drive.

0: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
1: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
2: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak, technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
3: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
4: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v Průhonicích a na webu panmatrace.cz.
6: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
7: Změnili jste adresu,
8: stěhujte se bez stresu.
9: Naše rada zní,
10: Stěhování Krbec všechno zařídí.
11: Stěhováníkrbec.cz.
12: Stěhovací a vyklízecí služby.
13: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
14: Express. Music first. Express FM.

0: Opět jedna z domácích záležitostí. To byl Marcel s Fiddlerským.
1: Jejich déšť je. Yeah.
2: No, já jsem tady našel takový zajímavý žebříček 15 nejznámějších amerických celebrit. A nejznámějších myslím podle toho, jak je znají američtí dospělí. Jo. Tak 96% amerických dospělých pozná Toma Hankse.
0: Jako pozná, když no,
2: jako že ví,
0: fotku.
2: Jakože vědí, že to je on, jako je známý 96% dospělých v Americe. Potom je tam o procento víc, 97, a to jsou Britney Spears, George W. Bush, tedy ten mladší, Johnny Depp, Joe Biden, Brad Pitt, Kamala Harris, Tom Cruise, a to je všechno, jo. Pak zase o procentičko víc, 98% amerických dospělých zná Billa Clintona i jeho manželku Hillary, Taylor Swift, Oprah Winfrey a Whoopi Goldberg a Elona Muska taky, jo.
0: Okay.
2: 99% amerických dospělých zná Baracka Obamu a stušíš správně oranžovou tragédii.
0: Ty vado, patkáče.
2: Patkáče, který samozřejmě teď tam vládne svým...
0: Jede bomby.
2: Svým způsobem. No, takže takhle to je, to mě docela překvapilo, že 99% zná dva prezidenty jenom, ale mě by zajímalo, jak by to bylo u nás. Jako, kdo je nejznámější česká celebrita?
0: Zimmermann.
2: To je jasně. Express. Express Drive.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pozor, dejte v ulici Komořanské v Praze, tam je právě teď dopravní nehoda a problém je i na D1 ve směru na Prahu na exitu 194, tam překážka může bránit v provozu v celé šíře vozovky, tak ať do toho nevlítnete. Jeďte opatrně, i nadále vám přejeme hezké odpoledne tady z Express Drive.
3: Express FM.
4: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
5: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
4: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku? Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Restaurace Masarička slaví 5 let. Přijďte ochutnat narozeninové menu se speciálním smaženým sýrem, oblíbeným masarykovým dezertem a slavnostním koktejlem. V jedinečné atmosféře restaurace na historickém Masarykově nádraží. Masarička. Už 5 let měníme jídlo v zážitek. www.masaryčkarestaurace.cz.
7: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
8: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
7: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
9: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
10: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
9: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
10: A můžete využít i výhodné financování.
9: Nabídka vozů na auto.poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM. Monet and left foot.

0: Dneska už jsme absolvovali výlet do Tennessee a teď taky třeba do Colorada. Tohle byly Milky Chance a jejich oda na zemi, kde se legalizovalo konopí, což je teda hlavní poselství této písně.
1: No, my jsme měli taky dneska poselství bavit.
0: Ano.
1: A pokud se nám to povedlo? No tak se vrátíme i zítra, protože čas se nám nachyluje.
0: Nám se nachyluje, ale komu se naopak přichyluje a kdo za chvilku začne svoji dvouhodinovou pouť Eterem Express FM, to je Miki, ahoj Miki.
2: Ahoj kluci.
0: Ty jsi teďka byl v Albánii, takže ne ani v Tennessee, ani v Colorado, ale pěkně tady v Evropě, v zemi, která víceméně čeká na objevení mnoha turisty. Tak jak se ti tam líbilo?
2: Přesně tak, tak líbilo se mi to, počasí bylo super, moře taky paráda, pláže hezký, ale byl jsem trošku zklamený z té přírody. Kolem víš, že tam tolik jako nebylo té fauny, flóry, nebylo to úplně nejlepší v tomhle tom, ale tak užil jsem si to, opálil jsem se, takže fajn.
1: A domluvil jsi tam nějaký kšefty s albánskou mafií?
2: Ty úplně jsem se to nepouštěl. Ne. Já jsem trošku jako respekt jsem z toho měl.
0: No, tak radši našim posluchačům prozrať, co jsi pro ně nachystal, do čeho se pustíš dneska.
2: Jo, tak dneska jsem si pro posluchače nachystal například to, jaký byly nejposlouchanější nebo nejnaštěvanější koncerty vlastně v Česku tady. Hmm. Pak, kdo přijede do Prahy na přelomu roku a vydává album, konkrétně v pátek. A pak jsem si tam dal ještě doporučení na film, protože do Albánie jsem cestoval letadlem, takže jsem si dal nějaký filmy a jeden mě zaujal, tak o tom dneska budu mluvit.
0: Má to nabitý, kluky.
1: Ten to má mládí programově vpřed. Kulturně nabitý.
0: Takže vpřed.
1: Kdo z vás to chce slyšet, tak po zprávách v 7 tady bude Miki na našich místech krásně vyhřátejch, bude sedět na dvou, protože je mladý.
0: No může sedět jedním zadkem na dvou židlích. No. No a my jdeme načerpat trochu moudrosti od našeho jednoho kolegy, s kterým dneska jdeme na pivo a samozřejmě taky jdeme načerpat pivo a energii na zítřejší vysílání. Těšíme se na vás v 16.
1: Budeme tu, papa.
0: A budeme tu s novinkama.
1: Jo, budeme mít novinky.
0: Tak se těšte, my tak taky jo. Se těšíme.
1: Bych málem zapomněl, viď? Mimochodem, znáš to, jak přijde chlap do lékárny a říká, máte něco na zapomínání? A lékárník říká, už jste platil.
3: Drive. Odpolední drive.
4: Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Česká národní banka dnes vydala speciální 5000 korunu s hologramem. Připomíná 100 let od zahájení činnosti Národní banky Československé. Vyrobeno bylo 200 000 kusů a zájem je obrovský. Před pražskou centrálou čekali už ráno stovky lidí a někteří sběratelé tam dokonce strávili noc. Na jednu osobu je možné získat maximálně 3 bankovky. Vláda reaguje na vysoké ceny pohonných hmot. Od 1. října znovu zavede regulaci a zastropuje marže čerpacích stanic na 2 koruny 50 haléřů za litr. Zároveň sníží spotřební daň z nafty. České tenisky postoupily do semifinále Billie Jean King Cupu. Ve čtvrtfinále v čínském Shenzhenu porazili Velkou Británii 2-0. První bod získala Marie Bousková a postup následně zajistila Linda Nosková. V pátečním semifinále se Češky utkají s vítězkami zápasu Španělsko-Kazachstán. Zítra bude více slunečného svitu, ráno ale bude pořádně chladné. Teploty mohou klesnout až ke 2 stupňům. Přes den bude o něco teplej. Nejvyšší teploty vystoupají na 14 až 18 stupňů. Od mikrofonu Express FM vás zdraví Meky.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Je 19.07, dohrává nám britská zpěvačka Charlie XCX a její track Wink Wink a od mikrofonu Express FM vás zdraví Miki. My společně strávíme, jak už je v úterý a ve čtvrtek taková klasika v poslední dobou, tak společně strávíme dvě hoďky od 19 do 21 hodin a řekneme si, kdo dnes slaví narozeniny, řekneme si například nejbizárnější požadavky hudebníků do backstage, to mě docela dost pobavilo a docela mi přišlo, že někteří nad tím opravdu přemýšleli, a to si teď fakt nedělám srandu. No a řekneme si taky největší koncerty, které byly uspořádané v Česku. Myslím, že se máte na co těšit. Od mikrofonu Express FM vás zdraví Miki. Express FM.

Britský elektronický projekt Min Royal a jeho Sing in the Rain na Express FM. Kdo dnes slaví narozeniny, konkrétně 69. narozeniny, slaví australský zpěvák Nick Cave. Pokud jeho hudbu tolik neznáte, já si myslím, že to jméno asi znáte, tu hudbu třeba si nevybavíte, tak Nick Cave je hlavně známý svými temnými písněmi, výraznými texty a už od 80. let stojí v čele kapely Nick Cave a The Bad Seeds. A právě proto bylo docela překvapení, když v polovině 90. let spojil s někým, kdo dělá úplně jiný typ hudby, s Kylie Minou. Ta stojí například za hitem Can't Get You Out of My Head, takže poměrně známá zpěvačka, no oni spojili síly, tyhle dva úplně rozdílní zpěváci. A tahle dost nepravděpodobná dvojice v roce 1995 vydala píseň Where the Wild Roses Grow. Já si myslím, že tu písničku většina z vás zná, my si ji za chvíli dáme. Ta písnička ve mně vždycky evokovala to, že je to takový zamilovaná, taková zamilovaná písnička, fajn, prostě taková jako fajn, milostná písnička, no on je to úplný opak. Právě tahle píseň se později objevila na Caveově albu Murder Ballads, které letos slaví 30 let tohle album. No a název alba se dá přeložit do češtiny něco jako balady o vraždách, takže tam asi nebude úplně zamilovaná písnička. No, uvidíte sami, co to ve vás bude vzbuzovat ta písnička. Možná ještě zajímavější na tom je, že jak k té spolupráci vůbec došlo. Když tu písničku Nick Cave psal, tak byl fanouškem právě Kylie a skladbu napsal přímo s představou, že ženskou část bude zpívat právě ona. Jenomže Kylie vůbec nevěděla, kdo je Nick Cave a když jí oslovil, tak prý, což přiznala později v rozhovorech, tak se musela poprvé podívat na biografii, kdo to vůbec je, pak na to setkání kývla. No, myslím, že udělala docela dobře. Ona skývala ne na to setkání, ale na tu nabídku a kombinace temného alternativního muzikanta a popové hvězdy překvapivě zafungovala. Where the Wild Roses Grow se dostala do hitparád v řadě zemí a stala se jedním z největších komerčních úspěchů právě Caveovy kariéry. No a myslím, že Kylie to taky docela pomohlo. Teď už právě jejich společná písnička Where the Wild Roses Grow na Express FM.

Novinka. Express FM.

0: Dohrává nám kanadské hudební duo Chromeu a jejich Jealous. Posloucháte Express FM a za chvíli si dáme třeba Calvina Harrise, U2 a nebo Rolling Stones. Myslím, že se máte na co těšit.
1: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
7: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
6: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
10: Express. Music first. Express FM.

kapela U2 a jejich song Street of Dreams. Street of Dreams v překladu znamená ulice snů. Co byl ale váš koncert snů, na který jste chtěli v Česku jít? Třeba stejný sen mělo ještě více lidí, konkrétně někdo jiný. No a ten koncert se třeba zařadil do top 5 největších koncertů v české historii, konkrétně nejvíce naštěvovaných koncertů v české historii. Už páté místo by zaplnilo O2 Arenu přibližně 4x. Tak jdem na to. Na pátém místě se umístil kdo jiný než právě U2, kteří měli koncert na Strahově v roce 1997 a na koncert v rámci jejich obří turné Pop Mart dorazilo přibližně 80 tisíc lidí. Na čtvrtém místě se umístili Rolling Stones, taky na Strahově v roce 1990. Tady už se dostáváme přes hranici 100 tisíc lidí a tenhle koncert byl poměrně výjimečný, hlavně tím, kdy se konal. Byl srpen 1990, tedy ani ne rok po sametové revoluci. Jedna z nejslavnějších západních rockových kapel přijela do země, kde ještě pár měsíců předtím vládl komunistický režim. Po Praze se tedy objevovaly plakáty se sloganem Tanky odjíždějí, stouni přijíždějí. Tak poměrně se jim povedl ten koncert, dost naštěvovaný. Na třetím místě se umístili Pink Floyd. Já si myslím, že asi nemusím říkat, kde to zase bylo, ne? Zase to bylo na Strahově. Bylo to v roce 1994 a bylo tam přibližně 120 tisíc lidí. Taky už se tam pár lidí sešlo, no. Na druhém místě Michael Jackson, pozor, ten nebyl na Strahově, byl na Letné a byl to rok 1996 a bylo tam více než 125 tisíc lidí. No a Praha byla jedna další, nebyla jen další zastávka jeho turné. Michael Jackson si vybral jako místo, kde ho startoval celé světové turné High Story World Tour. Praha tak byla první město, které tuhle show vůbec vidělo. To docela jako byla čest, si myslím, protože Michael teda si myslím, že vybíral dost dobře, kde bude mít ten koncert a tím, že zajel do Prahy jako první, no, chválím. No a na prvním místě, už jste slyšeli tu lokaci, to asi můžu říct, zase Strahov. Pozor, ale slyšeli jste i, kdo měl takhle velký koncert. On v tomhle žebříčku už tahle kapela byla. Byly to

zase Stoney. Rolling Stones v roce 1995, přibližně 130 tisíc lidí na jednom koncertě a tenhle rekord dodnes nikdo v Česku nepřekonal. Jsem zvědavý, jestli ho někdo vůbec někdy překoná. Rolling Stones se vrátili 5 let po svém prvním obřím pražském koncertu a tentokrát přijeli z turné Voodoo Lounge. Jako jedna z hlavních předkapel vystoupila Lucie a samotní Stones odehráli během zhruba 2,5 hodinového koncertu přes 20 skladeb. 2,5 hodiny koncert, to je docela solidní. Zakončili to takovým skromným ohňostrojem, to slovo skromným berte trošku v úvozovkách a trošku s nadsázkou. A jen tak, kdybych to dal pro porovnání, tak když jsem z začátku říkal, že kolik je to cca O2 Arena, tak do O2 Areny se vleze přibližně 20 tisíc lidí, do Edenu přibližně 30 tisíc lidí, no a tenhle koncert měl 130 tisíc lidí. To znamená, že kdybyste spojili celý Liberec a k tomu jste přidali ještě celý Beroun, tak byste měli vlastně takovou stejný počet posluchačů na jednom místě, stejně jako a fanoušků, jako měli právě Stouni v Praze na Strahově. No a my si právě teď Rolling Stones dáme a dáme si jejich track Satisfaction na Express FM.

Britský producent Josh Baker a Poppy Bascomb a jejich song My Place. My Place, tak v posledním týdnu byla Albánie, byli jsme s kamarády na Dovče, bylo nás 8 kluků, no a docela jsme si to užili. Bydli jsme kousek od Tirany a cestovali jsme docela dost autem. Jak jsem říkal, pohonné hmoty v Česku čím dál tím víc zdražují, v Albánii je to ještě horší, tam litr stojí kolem 60 korun, což už se docela prodraží, no nevadí, my jsme chtěli poznat tu Albánii, jak jsme tam prostě nejezdili něco autama a jezdili jsme třeba i přes dálnice, to je jako docela normální, v Česku si koupíte teď už e-dálniční známku, nemusíte nic nalepovat, v Albánii nemají ani e-dálniční známku, ani dálniční známku. Tam prostě jdete na to klasický mýto. My jsme přijeli k jednomu mýtu, tam teda nejsou ani ty automaty, je tam fyzicky člověk, tam stojí, nebo sedí, pardon, v takový budce a my jsme říkali, že mu jako zaplatíme, on poznal logicky, jsme cizinci, když jsme na ní mluvili anglicky, a docela jako fajn chlap a říká, odkud jste, a my říkáme z Česka a on se tak zamyslel a říká, Sparta Praha, Čazy mladší? A my jo, jo, Čazy mladší, nebo já konkrétně, protože jsem fanoušek fotbalu, a tak říkám, jo, jo, znám ho, a dobrý, zaplatili jsme, jeli jsme dál. Za dva dny, tak už jsme si zvykli v té Albánii, říkáme, super, paráda, ta rychlost se tam dodržuje tak od oka, všude tam všichni dodržují od oka, tak jsem na to občas trošku šlápl na té dálnici, no a najednou, boom, policie, ke krajnici, kontrola, říkám, tyjo, jsem měl tak o 15 km rychlejc, to bude asi pokutka, no. Zastavili mě zase, odkud jste, říkám, Česká republika, nebo on říká, jste cizinci, já říkám, jo, Česká republika, se tak zamyslel a říká, no, a víte, co jste udělali blbě, já říkám, no, trošku jsem měl rychlejc, on říká, znáte Spartu Prahu? A já říkám, jo, jo, Čazy mladší, můj oblíbený fotbalista, i když to tak teda není, ale on říká, se tak zamyslel s ten policie, říká, OK, go, go. Tak jsem, tyjo, rychle zavřel okýnko, jeli jsme bez pokuty. Říkám, tyjo, tak Čazim, to je bomba, tyjo, to je normálně národní hrdina tam v té Albánii. No a pak jsem, každý den jsem se snažil trošku udržovat, tak jsem chodil běhat a měl jsem takový vyhlídnutý krámek, kde jsem si po 5 kilometrech disky zastavil na Red Bull. No a po 3 dnech, co jsem tam běhal každý den, tak pán se mě ptá, jako, tak jako říká, fotbal, a já už zkušeně říkám, Čazim Lači. No a on se začal smát a říká, jo, můj jako oblíbený fotbalista, tak tady to máš, ten Red Bull i tu vodu a běž. Takže díky Spartu, že jste koupili Čazima Lačiho, mě to ušetřilo dost peněz v Albánii a až třeba někdo z vás bude plánovat trip do Albánie, tak kupte si dres Čazima Lačiho ve spartianském provedení, on teda už ve Spartě není, ale myslím, že ho ještě seženete a třeba vám to v Albánii nějak pomůže. Je tam totiž takový národní hrdina skoro.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Důchody se od ledna příštího roku zvýší v průměru o 304 korun měsíčně. Průměrná starobní penze by se tak měla dostat na 22 196 korun. Vláda se zároveň dohodla na jednorázovém příspěvku důchodcům ve výši 2000 korun. Japonsko se zpamatovává z ničivého tajfunu Dujuan. Nejméně 4 lidé zemřeli a dalších 6 se pohřešuje. Bez elektřiny zůstává více než 45 000 domácností. Tajfun doprovázel vítr o rychlosti až 144 km v hodině a před jeho příchodem úřady vyzvali k evakuaci více než 1,6 milionů lidí. Kvůli výraznému ochlazení začínají české teplárny zahajovat topnou sezonu. Na většině území jsou v těchto dnech splněné podmínky pro spuštění vytápění. Termín je podle tepláren podobný jako v loňském roce. Zítra bude více slunečného svitu, ráno ale bude pořádně chladné. Teploty mohou klesnout až ke 2 stupňům. Přes den bude o něco tepleji, nejvyšší teploty vystoupají na 14 až 18 stupňů. Posloucháte Express FM a zdraví vás Miky.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Skrillex a Ellie Goulding a jejich společný track Summit, který vyšel v roce 2011, a oni netvořili hudební duo jen takhle v práci, v písničkách, ale tvořili ho i v osobním životě. Oni spolu v té době žili, ten vztah teda už dál nepokračuje, ale ta písnička se jim docela povedla. No, my se přesuneme k tomu, na co jsem vás lákal 2 týdny zpátky, konkrétně ve čtvrtek, a říkal jsem, že vám doručím nějaký tip na film. Když mám tu dovču, tak se podívám na nějaký film, třeba v letadle. Myslím, že tenhle jsem viděl v letadle a docela mě zaujal. Konkrétně mluvíme o filmu Kurýr z Madridu. Tenhle film tak začíná, nebo příběh začíná v roce 2002, kdy Španělsko přechází na euro. Hlavní postavou je mladý kluk jménem Ivan, který pochází z madridské čtvrti Vallecas a pracuje jako parkovač aut v luxusním golfovém klubu. Jenže právě tam se dostane do kontaktu úplně s úplně jiným světem, hlavně s extrémně bohatými lidmi, a on si vlastně uvědomí, že by taky chtěl někdy nějak získat tolik peněz jako právě tyhle lidi, a přemýšlí, jak. Má několik způsobů, ale určitou náhodou se dostane k tomu, že se stane kurýrem a začne převážet kufry plné špinavých peněz do Bruselu a Ženevy. Já vám to dál už nebudu spoilovat. Co mi na tom filmu přijde zajímavé, tak je, on teda konkrétně se můžete pustit na Netflixu, ale co mi na tom přijde zajímavé, tak Ivan jako konkrétní člověk ve skutečnosti neexistoval. Film není tedy životopis jednoho skutečného kurýra, jeho příběh je vymyšlený, jenže svět, do kterého film zasadí, už úplně vymyšlený není. Film čerpá ze skutečného období Španělska, přibližně mezi lety 2002 až 2010, kdy zemi provázela obrovská realitní bublina a zároveň série korupčních a finančních skandálů. Tvůrci do toho filmu zakomponovali odkazy na několik opravdových kauz a z toho filmu poměrně jistě pochopíte, že některé postavy si i vybavíte třeba právě z novinových článků a tak dál. Samozřejmě tvůrci několikrát v tom filmu opravdu říkají, že jde o vymyšlený příběh, ale troufám si tvrdit, že nějaký takovýhle Ivan opravdu v té době byl. Myslím, že nebyl jenom jeden Ivan, a myslím, že to takhle v té době tam fungovalo. Hraje tam také například herečka Maria Pedraza, kterou můžete znát ze seriálu Elite nebo La Casa de Papel, neboli Money Heist. Tam konkrétně hrála dceru španělského velvyslance, a nebo třeba Luis Tosar, jeden z nejznámějších španělských herců. Mě ten seriál byl Money Heist, ten mě bavil, ale mě bavil i tenhle film, takže kdybyste se ho chtěl pustit, tak jmenuje se teda Kurýr z Madridu a je na Netflixu. Myslím, že to stojí za to.

0: Sit down. Kendrick Lamar a jeho Humble. Za chvíli si dáme Nothing But Thieves, Django Django anebo Taylor Swift. Od mikrofonu Express FM vás zdraví Mickey a máte se na co těšit.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Express FM.
5: Hudba. Na prvním místě.

Britská kapela Django Django a jejich track Cameos. My v Anglii ještě zůstaneme. Zůstaneme konkrétně u Nothing But Thieves. Co dělali kluci předtím, než se začali živit hudbou? Já už jsem tady o tom jednou mluvil, konkrétně ne o téhle kapele, ale co dělali zpěváci předtím, než se začali živit hudbou. Teď pojďme ale k téhle kapele. Zpěvák Connor Mason například čepoval pivo na golfovém hřišti a kytarista Joe Langridge Brown rozvážel pizzu. A podle toho, co řekli naší kolegyni Míše, kluci sami jí to vyprávili v rozhovoru, tak mu to teda moc nešlo, právě to rozvážení té pizzy. Přiznal, že pizzu docela často dovezl na špatnou adresu, což asi úplně není ideální vlastnost pro to dělat, říká se rozvoza, kurýra, pardon, ještě jsem o tom mluvil před chvilkou, kurýr z Madridu a teď jsem se do toho málem zamotal, naštěstí jsem to teda zachránil. No každopádně od té doby, co dělali kurýra, tak se jejich kariéra posunula docela výrazně. Oni v pátek vydají novou desku Straight Dogs, která vychází teda už 25. září, což je pátek. Je to jejich páté studiové album a už se z něj dostaly ven písničky jako například Evolution, Different Kind of Happiness anebo Baby Cool.

americký hudební projekt Bon Iver a Everything is Peaceful Love na Express FM. My se přesuneme k takovému žebříčku, přesuneme se konkrétně k tomu, co se děje v backstagech na hudebních festivalech. Víte, co znamená Rider? Rider je dokument, kde si hudebník sepíše, co od pořadatele potřebuje, od techniky a bezpečnosti až po jídlo, pití nebo vybavení šatny. Prostě ten servis, co mu ten pořadatel musí dát, pokud se dohodnou, nebo měl by dát, pokud se dohodnou, že tam ten hudebník vystoupí. Některé požadavky jsou dost specifické. Já jsem vybral ty, které mi přišly nejvíc specifické. Číslo 3, Mariah Carey, což je autorka například All I Want For Christmas Is You. V jejím Rideru z roku 2010 byl například 24 bílých růží, svíčky s vanilkovou vůní a láhev kabernetu za přibližně $200. A pozor, tím to nekončí. V místnosti mělo být přibližně 24 stupňů a nábytek nesměl mít žádné výrazné nebo rušivé vzory. Povolená byla například černá, tmavě šedá, krémová nebo tmavě růžová. To šlo jako hodně do detailů, jo? Jako černá, dobře, šedá bych řekl, prej tmavě šedá, krémová, tmavě růžová, no dobře. A speciální požadavek měla dokonce i na koupelnu. Měla tam být připravená lampička, aby mohla být vypnuta ostrá světla. Takže pokud někdy budete chystat šatnu pro Mariah Carey, hlavně žádný koskovaný gauč. Na druhém místě Iggy Pop a The Stooges. Teď už se dostáváme do trochu jiné kategorie. V jejich Rideru se totiž objevil požadavek na břišní tanečnici. A nebylo to napsané jen tak stručně. Měla mít vlastně hudbu a podle Rideru měla být schopná předvést opravdu působivou show. Takže zatímco Mariah Carey chtěla bílé růže, Iggy Pop chtěl břišní tanečnici. Na prvním místě, a pozor, tady samozřejmě všechno tohle byly takový lehký bizárky, ale tady to je docela promyšlený tah, co bylo v tom Rideru. Van Halen, který mají třeba track Jump, tak chtěli hnědé M&M's. To jsou takový ty bonbonky, jak tam mají to M-ko a M-ko. Jo, já myslím, že si každý to vybaví, uprostřed je, myslím, že oříšek. Ten požadavek se stal asi nejslavnějším požadavkem, co kapela chtěla mít v backstage. No a tam je ta podmínka. Oni chtěli mít absolutně žádné, nebo nechtěli mít absolutně žádné hnědé právě tyhle bonbony. Což v tom pytlíčku máte i právě ty hnědý. A oni řekli ne, ty tam nechcem. Na první pohled to zní jako naprostý rozmar rokových hvězd, jenže ten požadavek měl ve skutečnosti docela chytrý důvod. Rider Van Halen měl 53 stran a obsahoval spoustu důležitých technických a bezpečnostních požadavků na jejich obrovskou koncertní show. Oni když mají show, tak už to stojí za to a mají docela dost požadavků takhle. A hnědé právě M&M's tam byly pro kontrolu toho, jak moc důkladně pořadatel četl právě ten Rider. Protože když kapela přišla do základu kulisí a v mise našla hnědé M&M's, okamžitě věděla, že někdo jejich Rider pořádně nečetl. A pokud přehlédl právě tuhle tu informaci, mohl přehlédnout i mnohem důležitější věci týkající se pódia, elektřiny nebo bezpečnosti. Takže jeden z nejslavnějších příkladů rozmazlených rokových hvězd byl ve skutečnosti docela chytrý bezpečnostní test. Takže odteď, až někdo uvidíte někoho vybírat hnědé M&M's z misky, možná to není rozmazlený tah, ale možná jen kontroluje, jestli jste četli jeho instrukce.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Britské drum and bassové duo Jason Status vyráží na evropské turné Generic Everything, pojmenované podle jejich nadcházejícího alba, které vyjde 9. října. A Praha na trase nebude chybět. Pražský koncert ve sportovní hale Fortuna se koná 19. února. Vstupenky jdou do předprodeje zítra 23. září v 10 a oficiální prodej startuje v pátek 25. v 10.00. Madonna oznámila, že s Charlie XCX dali nový nádech skladbě Danceteria z Madonina nedávného alba Confessions 2. Nová verze s názvem Danceteria After Hours vychází ve čtvrtek. Vy si ji můžete předložit už teď a k tomu ještě navíc jsou k dispozici 3 limitovaná CDčka. Holly Humberstone zrušila zbytek svého evropského turné poté, co jeden z členů jejího turné utrpěl vážné život ohrožující zranění. Na sociálních sítích potvrdila, že k incidentu došlo v neděli, ale dotyčná osoba je nyní v nemocnici, stabilizovaná a daří se jí dobře. Ale nemyslí si, že by vzhledem k dané situaci bylo správné pokračovat v evropském turné. Do konce září měla vystoupit v Kodani, Oslu, Stockholmu, Hamburku a Berlíně, ale fanouškům slíbila, že se vrátí příští rok, aby to udělala pořádně.
0: Express FM.

Taylor Swift a její track Willow. Já si myslím, že nemusím úplně představovat Taylor Swift. Je to Američanka a tenhle track tak se umístil na prvním místě amerického Billboard 100. Posloucháte Express FM, je 20.56, za 10 sekund je 20.56 a to znamená jediné, my už se chýlíme ke konci našeho společného vysílání, dnešního vysílání a já se s vámi pomalu loučím. Chtěl jsem říct, že se uslyšíme znovu ve čtvrtek, ale výjimečně se uslyšíme až v úterý. Není to, že bych odjížděl zase na nějakou dovču, když jsem se z ní teď včera vlastně vrátil. Je to z toho důvodu, že kolega Petr tak udělal rozhovor, který ve čtvrtek o 19.00 právě uslyšíte vy ve vysílání. Takže my se společně uslyšíme až v úterý. Má to jednu výhodu, že budu mít víc času načerpat více informací a příští týden vám je zase předat. Děkuji, že jste poslouchali Express FM a já se na vás těším opět za týden. Naslyšenou a těší se na vás Miki. Express FM.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Top.
0: Express Top. Express Top. To nejlepší z Express FM.
1: Už po 38. se letos setkáváme u našeho pravidelného týdenního sumáře hudby. V Express Top si projdeme všechny kolonky 10 nejhranějších skladeb na tomto rádiu a pokud jste z nepochopitelných důvodů nestihli středeční premiéry 5 singlů, pak i ty uslyšíte v následující 60-minutovce nazvané Express Top. Jisté rodinné seanci se prostě nedá říci ne. Bavíme se o sestrách, které společně vystupují, zpívají, ale i skládají. A jako tým jsou nepřekonatelné. Britská zpěvačka Ray má dvě ségry, Amo a Absolutely. A je to pár dní, co v Londýně vyrazili se svým Joymobilem a sbírali úsměvy. Za úsměv dotyčný nebo dotyčná dostal slunečnici. A kdyby trochu šetřili, tak by jisto jistě nazbírali více jak 200 úsměvů. Zkontrolovat si to konec konců můžete na našem webu, kde najdete i nakažlivou dávku pozitivity. A to díky novému singlu Joy, který jste nemohli přeslechnout na desce Ray This Music Content Hope. A toto je tedy první novinka 38. týdne na Express FM.
0: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
2: Express Top.
0: Novinka.

0: let fungují brooklynští alternativci Dive na hudební scéně. Jak to tak bývá, tak se kapela poskládala z různých formací, přičemž průsečík jejich hudebního zájmu je shoegaze. Na hudebním stylu stále trvají, i když co se jeho týká, tak do posledního alba si nechali dost mluvit producentem A.G. Cookem. Ten už dost promlouvá do tvorby Charlie XCX. Album Zirp vyjde na konci října a na něm bude i dohrávající single Kid. Druhá novinka je z českého studia. Petra Charvátová, a.k.a. Chardonnay, a Martin Starý z kapely Wife, a.k.a. Martin, už nejsou pár, ale duo. Když byli spolu, tak si říkali, měli bychom něco udělat a nikdy na to nezbyl čas. A tak si řekli partnerské s Bohem a najednou, voilà, je to jejich skvělý taneční song Call Me Out. Martin poslal hudební nápad, v autě ho Chardonnay doplnila svým textem a toto je výsledek.
1: Novinka Express Top.

0: Na 9. místě je DJ z Kolína nad Rýnem Johannes Colter. Do roku 2023 přitom používal alias DJ Joko a měl i svůj odpovídající label, ale nakonec se přejmenoval právě na své občanské jméno. Tenhle single, který vychází z legendárního 41-letého hitu od Colina Abramse, byl prvním zářezem na pažbě britské singlové chart. Se třetí novinkou najdete klid v duši. Úplný balzám na ní přichází s novým singlem bratrů a bratrance Followillových, tedy Kings of Leon. Ti dávají nahlédnout do minulosti a mládí a vzpomínek na jejich blízké, včetně těch, kteří už nejsou. My Whole World najdeme 6. listopadu na jejich 10. albu Oh My Beloved, což je mimochodem jejich první album, které si produkovali úplně sami. A je to znát na zvuku. Žádný stadiony, ale intimní záležitost. Tady jsou Kings of Leon.
1: Express Top. Novinka.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Express. Music first.

0: to je dívčí kvarteto Florence Road, které se pojmenovalo po ulici ve městě Bray, kde se dennodenně na cestě do studií potkávalo. Je to jen 20 kilometrů od Dublinu, kde budou zakončovat svoji tour, na kterou se od úterý vydávají. Nejdřív Spojené státy a pak už na Vánoce chtějí být na ostrovech. Na rozdíl od předchozích vystoupení už nejsou jako support, ale solo. U nás dřív hráli Florence Road před Wolf Alice, ale jinak dělali support Olivia Rodrigo, The Last Dinner Party nebo Fontaine's DC. Jejich aktuální singl se jmenuje 7563. Late Night Tales a jeho předchůdce Another Late Night jsou názvy dvou souvisejících sérií kompilačních alb. Celkově jich je od roku 2001 52. Vždy je to kompilace hudby, kterou vybírá a mixuje rozmanitý výběr umělců a mnoho alb končí příběhovou skladbou, kterou čtou slavní angličtí umělci, včetně Benedicta Cumberbatche nebo třeba i Jamiroquai. V minulosti se na nich podíleli Fortet, Air, Groove Armada, Fatboy Slim nebo Arctic Monkeys. Ten výčet je neuvěřitelný a letos ho zatím završil Barry Can't Swim. Tato kompilace vyšla už v březnu, ale single Dance, Dance, Dance se dočkal až nyní své chvíle a je v něm takzvaný French Touch. Proto tedy nikoliv Dance, ale Dance.
1: Novinka Express Top. Express Top.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play that.

0: Sedmé místo mezi nejhranějšími skladbami na Express FM má zpěvačka Ash. Tahle věc poprvé zazněla živě 30. července 2026 v Denveru, kde Ash hostovala na turné Bensona Boona. Za necelý měsíc si poslechnete, pokud tedy budete chtít, celé její čtvrté album The Girl of Your Dreams. Mimochodem, po téhle skladbě Stop the Wedding je albovou dvojkou single Funeral. Ta holka je prostě vtipná. Poslední novinku jsme z té obří nabídky vyzobli od filipínsko-britské zpěvačky Bíbadubí. Právě tento pátek jí vyšlo čtvrté album Pylon. Na něm najdete spolupráce například s Hayley Williams z Paramore nebo frontmanem Turnstile Brandonem Yatesem. S albem se vydává na podzimní turné, které projede Spojené státy a před Vánoci bude mít několik zastávek v Evropě. Nejblíž nám bude v Berlíně a třetí ochutnávku z desky je tedy single Memories.
1: Express Top. Novinka.

byla poslední novinka tohoto končícího týdne. Býva Dubí a Memories. A pokud máte rádi ve věcech pořádek, tak připomínáme, že máte možnost si zkontrolovat Express Top na našem webu expressfm.cz. Šesté místo obsadili Temper City, alternativní trio, které na začátku tohoto roku raketově vystřelilo díky virálnímu hitu Self Aware. Na letošní rok mají jen dva koncerty. Objeví se na festivalu Austin City Limits a druhý bude jako předskok Dirty Heads and

0: za pořadu. Posloucháte Express Top.
1: To nejlepší z Express FM.
0: Číslo 5. Let's go.

0: to, jak pulzuje tahle nová Miley Cyrus, za to může Kid Harpoon, který stál i za posledním pulzujícím albem Harryho Stylese. S vydáním desky Bass Persuades se nijak nemazala. Vydala titulní song, hned další tři a deska už je od pátku na světě. Miley Cyrus s desátou deskou si ubrala příjmení, takže jen Miley. A páté místo Express Top. Britský indie rockový zpěvák a textař Jamie T oficiálně oznámil své v pořadí šesté studiové album, které ponese název Ghosts 100 Days of Mourning. Album vyjde 9. října a pokud tedy dobře počítáme, tak nahrávka přichází po čtyřleté tvůrčí pauze od jeho úspěšného alba The Theory of Whatever. Jamie T a 33 desítka místo čtvrté.
1: Express Top.
2: Číslo 4. Like

0: našem playlistu si je nikdy nespletete. Funk soulové trio Jungle letos vydalo novou desku a pokud byste rádi půl hodinku čisté hudební radosti, pak si vyhledejte jejich páté album Sunshine, ze kterého hrajeme Someday, Somewhere. Pro tento 38. týden je to Trojka Expressu. Minulý týden byli dublinští Fontaine's DC naším topem. Takhle hudebně zůstávají i nadále. I druhé místo je fajn, kdo to má, že? Na jejich páté album Dopamine Chamber budeme mít jen 14 dní, abychom si ho pořádně naposlouchali, než s ním přijedu 30. října do sportovní haly Fortuna v Praze. Jako support se představí severoirské synpopové duo Chalk. Song Marianne je na druhém místě.
1: Express Top. Číslo 2.

0: posloucháte Express Top.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. Ray, Ama a Absolutely. Joy. Novinka číslo 2. Chardonnay a Martin. Call Me Out. My Whole World. To jsou Kings of Leon a novinka číslo 3. Barry Can't Swim. Dance, dance, dance. Novinka číslo 4. A poslední novinkou je Bíba Dubí Memories. Aktuální 10. místo mají Dive a Kid. Devět, Coulter, Trapped. Na osmičce jsou Florence Road, 7563. Sedmičku má zpěvačka Ash, Stop the Wedding. Reverse Psychology, to jsou Temper City a místo šesté. Pět, Miley, Bass Persuades. Čtyři, Jamie T, 3310. Jungle, Someday, Somewhere. A na dvojce jsou Fontaine's DC, Marianne.
2: Express Top. Top.
1: A kdo je tento týden nejhranějším na Expressu? Odpověď je jasná, kdo nás posloucháte pozorně, pak jste nemohli neslyšet Olivii Rodrigo. Letos v červnu překvapila fanoušky na festivalu Primavera Sound v Barceloně, kde se na pódiu spojila s frontmanem legendární kapely The Cure Robertem Smithem, aby společně zaspívali píseň What's Wrong With Me. A její poslední single z desky You Seem Pretty Sad For a Girl So In Love se jmenuje The Cure. Náhoda? Nemyslím si.
0: Toto je nejhranější

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Express. Express.
3: Music first.
2: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Britské drum and bassové duo Jason Status vyráží na evropské turné Generic Everything, pojmenované podle jejich nadcházejícího alba, které vyjde 9. října. A Praha na trase nebude chybět. Pražský koncert ve sportovní hale Fortuna se koná 19. února. Vstupenky jdou do předprodeje zítra 23. září v 10 a oficiální prodej startuje v pátek 25. v 10.00. Madonna oznámila, že s Charlie XCX dali nový nádech skladbě Danceteria z Madonina nedávného alba Confessions 2. Nová verze s názvem Danceteria After Hours vychází ve čtvrtek. Vy si ji můžete předložit už teď a k tomu ještě navíc jsou k dispozici 3 limitovaná CDčka. Holly Humberstone zrušila zbytek svého evropského turné poté, co jeden z členů jejího turné utrpěl vážné život ohrožující zranění. Na sociálních sítích potvrdila, že k incidentu došlo v neděli, ale dotyčná osoba je nyní v nemocnici, stabilizovaná a daří se jí dobře. Ale nemyslí si, že by vzhledem k dané situaci bylo správné pokračovat v evropském turné. Do konce září měla vystoupit v Kodani, Oslu, Stockholmu, Hamburku a Berlíně, ale fanouškům slíbila, že se vrátí příští rok, aby to udělala pořádně.
0: Express FM.
3: If you don't know, don't worry.

není voda, řeknu ti to znova. Krev není voda, krev není voda, není, není voda, krev, rap. Řeknu ti to znova.

Krew není voda. Voda není krew. Krew není voda. Zase rok 97 a nebo 98. Každopádně dávno tomu to nastal

Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz. Music. First. Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Britské drum and bassové duo Jason Status vyráží na evropské turné Generic Everything, pojmenované podle jejich nadcházejícího alba, které vyjde 9. října. A Praha na trase nebude chybět. Pražský koncert ve sportovní hale Fortuna se koná 19. února. Vstupenky jdou do předprodeje zítra 23. září v 10 a oficiální prodej startuje v pátek 25. v 10.00. Madonna oznámila, že s Charlie XCX dali nový nádech skladbě Danceteria z Madonina nedávného alba Confessions 2. Nová verze s názvem Danceteria After Hours vychází ve čtvrtek. Vy si ji můžete předložit už teď a k tomu ještě navíc jsou k dispozici 3 limitovaná CDčka. Holly Humberstone zrušila zbytek svého evropského turné poté, co jeden z členů jejího turné utrpěl vážné život ohrožující zranění. Na sociálních sítích potvrdila, že k incidentu došlo v neděli, ale dotyčná osoba je nyní v nemocnici, stabilizovaná a daří se jí dobře. Ale nemyslí si, že by vzhledem k dané situaci bylo správné pokračovat v evropském turné. Do konce září měla vystoupit v Kodani, Oslu, Stockholmu, Hamburku a Berlíně, ale fanouškům slíbila, že se vrátí příští rok, aby to udělala pořádně.
0: Express FM. Novinka. Novinka. Express FM.
2: Barry can swim.